Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

Potrebujete odstraniť res nebo staré nátery? Pryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
3: Buďte zdraví, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který dneska otevřeme s kapelou Beast in Black. Ta se nejen objevila na čtvrté pozici nejposlouchanějších kapel na jedné velice oblíbené platformě, ale taky tvrdě pracuje na svém novém studiovém zářezu. Ten by měl být opět nabitý pořádnou energií, na jakou jsme u této party zvyklí. Tu českým fanouškům představí 21. listopadu, kdy se během svého turné zastaví ve Zlíně, kde jim budou dělat společnost jak Frozen Crown, tak Sonáta Arctica. My si z toho jejich díla dáme úvodní single, ve kterém si tak trošku zaspomínáme na jeden kultovní biják.

Beast in Black, co by otvírák dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s epikou, která na příští rok chystá opravdu něco výjimečného. Půjde o koncertní štaci, na kterou sebou povezou i kompletní symfonický orchestr. Společně s ním se dokonce zastaví i v naší české zemi, a to 26. září, kdy rozburácí pražské Fórum Karlín. Vstupenky na tuto skvělou show jsou už předprodeji, takže jestli chcete na vlastní oči vidět velkolepou oslavu jejich 25. výročí na hudební scéně, máte možnost.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rock, pokračuje pořad Víkend a my se teď podíváme za kanadskou sebrankou Osiron, která o sobě dává vědět z Bruce'u novým singlem. Ten jasně naznačuje, jakým směrem se bude ubírat jejich nová deska, která by měla spatřit světlo světa 27. listopadu. Na ní se kromě jiných objeví i skladby, které ležely v šuplíku nějakou tu dobu, ale až teď přišla ta pravá chvíle vypustit je mezi fanoušky. My si dáme pecku, která podle samotného kytaristy Boba Harleye přesně ukazuje, v jaké formě se kapela aktuálně nachází.

Jsme rádi, že jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém se teď podíváme na žebříček 20 nejposlouchanějších power metalových kapel na Spotify. Tu poslední pozici si drží německá partička Edguy, nad nimi jsou Gloryhammer, Dynasty, Battle Beast a nebo Angra. První polovinu tabulky uzavírají Blind Guardian a pak už to jde jako po másle. Hammerfall, Stratovarius, Powerwolf a nebo Beast in Black. No a medailové pozice, tak ty si drží Halloween, Dragon Force a Sabaton, který je absolutním vítězem se skoro 3 miliony streamy. Jestli máte jiný názor, tak vám ho samozřejmě nikdo nebere, no a my se s těmi nejlepšími i pro dnešek rozloučíme. Mějte se fajn a roku zdar.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas.

Just Rock. Radio has changed our lives.

0: Hej, plavčíci, vstávat! Budí Jáju a Páju. Raní páče, dál doskáče. Já už dávno skáču.
1: Raní ptáče, dál doskáče. A proto spolu začínáme už 8 ráno. Máme toho totiž dnes na programu velmi hodně. Čím se budeme zabývat, to se už za chvíli dovíme. Od mikráku Rádia Čas Rock vás zdraví a mává všemi packami Aleš Krejčí. A teď malá ochutnávka hudby, která zazní po 8 hodině. Hard. Nebo taky kapela Citron. A nebo Winger. Rokeři, mějte skvělé, krásné, povedené ráno. A ať už pracujete někdo nebo ne, ať se vám se vším daří. Posloucháte Rádio Čas Rock a já jsem Aleš.
2: Majepneu.cz a jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

Ještě jednou dobré ráno z rádia Čas Rock. Máme 8 hodin 8 minut, právě dohrála kapela Heart při neděli 20. září. No a jistě mnohým z vás neuniklo, že právě probíhá největší bezpečnostní akce Dny NATO a Dny vzdušných sil armády České republiky. A to je taky právě důvodem, proč dnes začínáme už v 8 ráno, protože se budeme spojovat přímo na místo konání jak s naším Ivoškem z Ostrého Budíčku, tak rovněž s paní policejní mluvčí Policie České republiky Soňou Štětinskou, která nám řekne, co si o dopravě, která je okolo této akce vždy velmi náročná. S tiskovou mluvčí se spojíme už za malý okamžik, teď budeme pokračovat kapelou Saliva. Radio.

0: Oh yes, Forrest Gump na rádiu Čas Rock. A u policie pracují i velmi sympatičtí lidé, tak jako paní tisková mluvčí policie České republiky Soňa Štětinská, kterou právě máme na drátě, aby nám pověděla, jak to vypadá s dopravou okolo akce Dnů NATO, která se koná v Ostravě na letišti Leoše Janáčka. Paní Štětinská, tady prodejná koláčku Ostrava, Aleš. Dobré ráno vám přeji.
1: To je nádherné představení, krásné ráno také vám, krásné ráno posluchačům, ale já musím říct, že já jsem teda za policii České republiky, ale budu klidně, čím budete chtít, tak teď třeba klidně i rosničkou, anebo dopravní zpravodajství.
0: Tak můžeme začít tím, že začneme tou rosničkou, to bude fajn.
1: Dobře, takže počasí máme nádherné, vypadá to velice dobře a já se pomalinku takhle i hlasově překlenu na ty silnice, protože i tam ten provoz je úplně perfektní, plynulý, nemáme žádné kolony, takže doprava hlásí nulové komplikace od směru od Studenky, od Příboru, od Ostravy, takže řidiči se nemusí nějakým způsobem stresovat, že by zde na ostravské, respektive mošnovské letiště dojeli nějak pozdě.
0: Tak to je paráda, protože včera touhle dobou, pokud si pamatuju, už to bylo trošku horší, já jsem poslouchal rádio a zdá se mi, že už malinko nějaké komplikace byly, nebo protože už se to začalo na tu sobotu více hromadit, si myslím, než zatím na tu neděli?
1: Ano, přesně tak. Touto dobou včera již jsem hlásila několika kilometrové kolony ze všech těch směrů, které jsem uvedla. Možná si lidé pospali v neděli, ale proč ne? O to více asi budou natěšení na tu akci.
0: Přesně tak. A tím pádem, že ještě jako asi lidé nevyrazili tolik těmi auty, ale možná nás poslouchají právě v rádiu, tak raději doporučíme asi mimo vozidlovou dopravu využít třeba jinou dopravu, vlak možná, protože tam normálně stojí u rádia, nebo u rádia, to povídám, u rádia ne, to jsme tady, ale chtěl jsem říct u letiště, normálně vlak, je tam zastávka, že jo, nepletu se, já jsem dlouho nebyl teda.
1: Máte pravdu, organizátoři nějakým způsobem koordinují i tu dopravu a nabízejí i ty alternativní druhy dopravy, to znamená vlak, autobus, městská policie zde provozuje zdarma úschovnu jízdních kol, takže můžete přijet i na jízdním kole, anebo udělat si, pokud jste samozřejmě někde poblíž, udělat si i takovou nedělní vycházku.
0: Já už jsem myslel, že i ta městská policie vozí lidi, ale to možná vozí takové ty neposlušné lidi potom.
1: Možná je stejné tak jako my asi u jiných případů, ale tady jsme teď úplně u jiné akce a úplně v jiné situaci.
0: Jo. Super, takže jsme rádi, že zatím to tam je v pohodě všechno, že nic není, žádná cesta ucpaná, je to taková pohodička, dokonce i počasí přeje tomu, že všichni ty stíhačky uvidí, že tam nejsou mračná až někde nad letištěm těsně.
1: Ano,
0: a že všechno
1: ano,
0: v pořádku.
1: Tak.
0: Tak dobrá paní Štětinská, moc vám děkuju za rozhovor, my se spojíme zase příští hodinku spolu.
1: Budu se těšit.
0: Já taky a mějte se zatím
1: čas,
0: krásně. Tak jo, zatím nashledanou. Tak to byla prosím pěkně paní tisková mluvčí policie České republiky a my zase pokračujeme v playlistu Rádia Čas Rock.
2: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz. Čas Rock.

dohrává na rádiu Čas Rock s Kidrou a já vám i v tenhle ten okamžik mezi tou 8 a 9, v takový nezvyklý čas, dám prostor. Prostor pro vás, abyste si mohli zahrát ten svůj song na přání. Takže sami sem dovolejte, napište, dopište, co chcete. Na telefonní číslo 725 33 1155.

0: Rádiu Čas Rok právě dozněla kapela Wolf Mother a já mám teďkom na drátě Tatara. Ahoj, zdravím tě.
1: Čau, čau, zdravím všechny v eteru.
0: Ahoj, tak povídej, spust, co budeme hrát?
1: To budeme hrát Nazaret. Vybral si krásný song, na který se těšíme oba dva.
0: Ano.
1: To těší mají všechny rockerčata, rockerzíska a tak dále.
0: Jo.
1: Samozřejmě zdravím celou naši rockovou rodinu, protože už se mi ozvali na WhatsAppu, takže už prostě vylezli z pelechu, takže to možná rozhejbá.
0: Už se to probouzí, no.
1: No a samozřejmě zdravím tam do Mošnova, prostě teďko myslel jsem, že bych vyjel na motopauzu, ale to bych musel přes Mošnov, tak to radši vynechám.
0: Mm-hmm, no to jo, no. To.
1: Že včera měli Indiani z Bohumína takovou malou slezinu, ale já jsem se nemohl zúčastnit, bo jsme měli rodinnou akci, která taky dopadla dobře.
0: Všichni v pohodě zvládli všechno.
1: Od mojí polovičky jsem byl pochválen, že jsem to vzal v pohodě, bez nějakých ústerek, jak se říká.
0: Neskončil si na záchytce.
1: Ne. Prostě, jak se říká, byl jsem s Mírou.
0: S Miroslavem, jasně. Tak jo, no tak pojde, ještě pojde.
1: Teď jsem posmídal narození nové koláčky, co jsem dostal od oslavence. No takže jako prostě krásný den, venku je sluníčko, no udělám nějakou službičku sousedovi, no a pak uvidíme, no budeme užívat neděle krásné.
0: Tak ještě, že ne službičku sousedce nějaké.
1: No mám tady krásnou mladou sousedku, no ale...
0: No to, jako prostě, to necháme na jindy, dobře.
1: Já jsem prostě už 4 roky ve zkušební době, takže bohužel.
0: Dobře, Tatar. Tak díky za telefon, užívej song a měj se pěkně, hezkou neděli.
1: Čaute.
0: Ahoj, čau.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Na rádiu Čas Rock Halloween právě dozněli. Samozřejmě, logicky, jak jinak, že jo. Čas fičí, jak na mastné tyči. Dnes výjimečně už první hodina vysílání za námi. Po deváté raní, nebo pro někoho dopolední, jak chcete, se spojíme s naším Ivošem, který je na místě konání dnu NATO. Taky si zase popovídáme s paní tiskovou mluvčí policie České republiky. No a samozřejmě to proložíme muzikou jako Midnight Oil. A nebo Miloš Dodo doležal. A taky Mr. Big. Hezké nedělní ráno s datem 20. září vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Datart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Midnight Oil na rádiu Čas Rock, 9 hodin a 9 minut. A milí posluchači, pokud kvalita mého vysílání začne prudce klesat, je to jen tím, že jsem si otevřel dva šampusy na oslavu. Protože mám druhé Vánoce a to proto, že jsem právě teď ve spojení s Ivoškem, se kterým nemám tolik příležitostí mluvit. Ahoj Ivo, zdravím na dny na to.
1: Ahoj Aleši, zdravím tebe. Spojení se podařilo, za což jsme oba dva určitě rádi.
0: Jo, to je super, no. Na to jsme čekali, jestli se to podaří nebo ne.
1: Ano, ano, ale zdáli jsme to, my jsme kluci šikovní.
0: Přesně tak, my se s tím tady popereme.
1: To jde. Hele, když už jsem tady, teda u vás prostředkovaně na rádiu Čas Rok, tak zdravím tebe a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: No a taky ty, kteří se třeba v tuto chvíli vydávají právě na dny na to, které probíhají druhým dnem v Ostravě.
0: Ano, já jsem narazil na to, že je taky spoustu lidí, co vlastně vůbec neví, co tam děláš, proč tam seš, co tam jako chceš dělat, jestli budeš letět stíhat, jestli poletíš stíhačkou nebo co. Tak co tam je tvým úkolem, co tě tam vlastně vůbec čeká?
1: My tady máme s Rádiem Čas a Rádiem Čas Rok mobilní studio, ze kterého vysíláme živě, přímo z místa konání, čili z letiště Leoše Janáčka. No a několikrát během hodiny přinášíme aktuální informace o tom, co se tady děje. Jedná se například o dopravní situaci, nebo o to, o nějaké doprovodné akce, které tady probíhají a podobně.
0: Program
1: no a taky samozřejmě tady máme řadu hostů zajímavých, ať už z řad teda pilotů, vojáků, hasičů a no, podobně.
0: A možná nás jako někdo poslouchá, kdo se tam chystá. Ty budeš mít teďkom i nějaké rozhovory, co jsem tak pochytil o tebe. Tak jací zajímaví lidé tam třeba teďkom nebo za chvíli u tebe budou?
1: No například už v této hodině mě tady navštíví za chviličku pan Radim Ulrich, což je pilot letounů C-390 Millennium. Bude tady také pan starosta z Příbora.
0: No pěkně.
1: Nebude chybět tisková mluvčí policie České republiky, kterou ostatně budeš mít na drátě
0: ano,
1: i ty, pokud se nepletu.
0: Ano, přesně tak.
1: Ale bude tady ředitel hasičského záchranného sboru, různí stíhací piloti, bude toho opravdu hodně.
0: No, možná právě nějaký stíhací pilot ti nabídne let se stíhačkou třeba. Možná bude, že nějaké
1: Já bych pirvety. Do toho možná šel, ale před chviličkou tady byl na rozhovor i náš kolega Honza Gavelčík, který to tady mimochodem z té hlavní věže také moderuje. A ten říkal, že stíhači pilotek nosí takzvané nějaké G kalhoty nebo G spodní prádlo.
0: Jo, proti přetížení nebo něco takového.
1: Ano, ano. A tím to zůstane krev v těle. Nebo na správném místě.
0: To nevystříkne všecko někam. Tak přistane takový zombík, ty jenom. Tak fajn. A ty tam máš nějaký jakoby z toho svého vysílacího studia rozhled někam, aspoň na nějakou část toho konání akce?
1: Částečně,
0: takže malinko vidíš, kolik je tam třeba lidí, protože já slyším, že tam to jako asi je hodně těch lidí.
1: No, podle prvotních zpráv, pokud jsem to zachytil správně, tak včerejší dny na to navštívilo, kolik to bylo, 92 tisíc návštěvníků. Některé zdroje hovoří až o 98. No a 10 tisíce návštěvníků lze pochopitelně očekávat také dnes. Takže pokud se někdo z vás, posluchačů Rádia Čas Roku, ještě vydává zde na letiště Leoše Janáčka, tak asi se musí připravit na určité komplikace, co se týče dopravy. Mimochodem, dopravní policie spustila speciální infolinku na čísle 723 759733. Jsou policisté připraveni řidiče informovat o objízdných trasách a o víceméně hladkém průběhu dopravy sem.
0: A pro neukázněné řidiče také spustí akci takzvaný gumolečba. Kdo nebude na cestě dobře jako poslouchat a jezdit, tak ho vytáhnou z toho auta a dostanou obuškem. Tak jo, dobře, já ti teda děkuju za telefon. Hezký rozhovor a užívej si tam akci, když seš tam pracovně sice, ale ať to šlape pěkně.
1: I tak je to zábava.
0: Jo, super.
1: Zdravím tebe, zdravím posluchače Rádia Čas Rok a uslyšíme se zase nejpozději za 2 hodinky.
0: Ano, přesně tak, budu se těšit, tak jo, měj se zatím pěkně.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Já

0: Na rádiu Čas Rock právě doznívá Greta Van Fleet. No a nelze přeslechnout, ale pro posluchače, kteří se připojili teď, opakuji, že se konají v Ostravě dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. A já v souvislosti s touhle akcí opět vítám ve svém vysílání na rádiu Čas Rock sympaťačku paní Soňu Štětinskou, tiskovou mluvčí policie České republiky. Tady prodej na vzducholodí, Aleš, je na druhé straně paní Soňa?
1: Ano, krásné ráno, můžeme říct třeba prodejna dobré nálady, já si myslím, že ano, že těmi informacemi také přispěju.
0: Jo, určitě a těšíme se na další vaše informace, takže můžete spustit, co se okolo vás děje, jak je to s dopravou i klidně počasím.
1: Dobře, začnu teda tou dopravou. Situace se naštěstí nezměnila, máme nikoli v radiovi, ale dopravní klid, nemáme žádné kolony, žádné dopravní komplikace. Ty kolony nehlásí ani policisté na pevných stanovištích, máme v terénu také motohlídky, motocyklové, ale nikdo nic opravdu nehlásí a slyším, že tam létá také asi i vrtulník policejní a také informace od něho plynulý provoz, jsem tam možná několik vozidel po sobě jedoucích, ale nic, že by tragického.
0: Takže zatím to vypadá na poklidnou neděli, ale lidí předpokládám tam je dost už, ne? I když to ohledně dopravy nevypadá zatím.
1: Dívám se na návštěvníky, ano, začíná se plnit areál. A možná využili návštěvníci i jiné alternativní trasy, alternativní prostředky, vlak, kolo, někdo možná přišel pěšky, takže uvidíme. Každopádně, přesně tak, i to navádění na parkoviště je bezproblémové. Takže pohoda zatím.
0: Takže policistů jako takových, kteří tam jsou ve službě, kteří hlídají a starají se o to všechno tam, aby to fíčelo, makalo, tak jich je předpokládám hodně, jsou i připraveni na případné uličníky, kteří by tam náhodou chtěli dělat nějaký nepořádek?
1: Řekla bych, že jsme připraveni opravdu na všechno. Ze země, jak jsem říkala, i ze vzduchu. A máme opravdu tady zejména uniformované policisty, ale je nás několik set, ale my zajišťujeme jako policisté opravdu hodně činností. Samozřejmě ta doprava je klíčová, ale je to také, jak jste říkal, ten veřejný pořádek a zejména ta bezpečnost návštěvníků, jo, a i těch, kteří se účastní třeba dynamických ukázek a tak dále, a tak dále. Těch činností je hodně, děláme bezpečnostní prohlídky areálu a jak jsem říkala i kolegyni, konec konců i vlastně poskytování informací a tisková mluvčí je neustále v permanenci, sbírá informace pro vás, ať máte co nejaktuálnější, nejčerstvější a nejrelevantnější.
0: Za to vám děkujeme, vy se tam evidentně dneska hodně nadřete, nebo nejenom dneska, i včera.
1: Je to hodně práce opravdu, ale i pro nás, pro všechny policisty, jo, ať je to služba i cizinecké, dopravní, služba kriminální policie a vyšetřování nějakým způsobem participuje, jo, a pořádková, tak to je tady také stěžení.
0: Tak super, já vám děkuju za krásný telefonát zase a opět a v příští hodince se spojíme znovu. Mějte se zatím krásně.
1: Velice ráda, vy také, naslyšenou.
0: Tak, tohle byla prosím pěkně paní tisková mluvčí policie České republiky, Soňa Štětinská. A teď nás za malý okamžik čeká Mr. Big.
2: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas rok. Čas
4: rok. Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry, tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok natvrdo.
6: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde dozněla kapela Muse z písní Hysteria. A vy nemusíte hysterčit, uklidněte se, pohodička, protože právě teď mi se můžete zavolat nebo napsat o ten svůj song na přání, a to na telefon 725 33 1155.

0: Fried Chicken, One Vision od Queenu na rádiu Čas Rock a taky na rádiu Čas Rock v éteru máme Zdendu. Ahoj, zdravím tě!
1: Ahoj, zdravím všechny, co jsou napřímu a poslouchají tohle nejlepší rádio ve vesmíru.
0: Děkujeme moc. Tak spust, povídej, komu, co, jak?
1: Hele, tak když ten Jeňa Tatar vybral ten Nazarety, tak jsem říkal, když držíme u té rockový, hard rockový klasiky, tak jsem i tak Sabaty a Warpix.
0: To je krásná klasika.
1: Tím to všechny prostě zdravím, užívejte neděli, mějte se fajn a hlavně dávajte na sebe pozor.
0: Hezky si to řekl a já ti díky za telefon a skvělý výběr songu, dlouho jsem to neslyšel. Tak se mi pěkně, Zdendo, ahoj.
1: Čau všichni a užívejte neděli. Čau.
0: Taky čau.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

To je famózní konec minutku. Po 9:45 na rádiu Čas rok dozněli Black Sabbath s písní War Pigs. A mnozí pravidelní posluchači rádia Čas rok vědí, že 21. listopadu se v Mustang aréně koná megakoncert sesterského rádia Čas, kde vystoupí kapela Europe. No ale proč o tom teď mluvím? Totiž ti z vás, kteří mají namířeno na den na to, nebo váhají, jestli se tam vydat, možná může k rozhodnutí pomoci informace, že na místě konání dnu na to můžete navštívit nepřehlednutelnou zónu Rádia Čas a Rádia Čas Rok, kde najdete speciální QR kód, který si načtete svým chytrým zařízením. A v tom QR kódu se ukrývá sleva. Sleva v podobě

Tuhle hoďku uzavřeli kluci z kapely Helmet. Posloucháte Rádio Čas Rock a 10. dopolední se už chystá vkročit. Ve svých ručičkách drží spoustu věcí, zase si popovídáme s paní tiskovou mluvčí policie České republiky, jak to vypadá s dopravou okolo Ostravy v souvislosti se dny NATO. Řeknu vám taky něco o letecké skupině Red Arrows, kterou dnes můžete v Ostravě na Mošnovském letišti zahlédnout. A kromě toho si můžete poslechnout muziku v podání Linkin Park. Nebo zazní kapela Toto. A Def Leppard. Fajn nedělní dopoledne s rádiem Čas Rock vám přeje Aleš.

0: Tatart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
1: No to je sen.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

Somewhere I Belong od Linkin Park na rádiu Čas Rock. Rockeři, znáte někdo z vás pojem název Red Arrows a třeba RAF, neboli Královské letectvo britských ozbrojených sil? No Red Arrows, v překladu červené šípy, budou dnes k vidění na dnech NATO v odpoledních hodinách. A červené šípy patří mezi akrobatický tým Královského letectva, který má tradici již od roku 1964 a na dnech NATO má dokonce výročí účasti. Letos je to pěkných 20 let, co se tihle borci vzdušného prostoru představili na těchto dnech úplně poprvé. A tato skupina pilotů je známá svými velmi těsnými akrobatickými formacemi, což vyžaduje neskutečnou přesnost a schopnosti. Piloti jsou zkušení borci samozřejmě, kteří mají za sebou bojové nasazení ve stíhačkách, ale samozřejmě by se to neobešlo bez pořádné porce leteckých mechaniků, kterých je zhruba stovka, a mnohého jiného pomocného personálu, jenž patří k rudým šípům. Kdo je ještě nikdy neviděl, doporučuji všemi deseti. A teď střemhlav do playlistu Rádia Čas Rock.

0: koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Na rádiu Čas Rock pomalu doznívá píseň Roxana od kapely Toto. 10 hodin 25 minut a neděle 20. září. A rockeřická rádio Čas Rock zároveň zprostředkovává dopravní a jiné info z konání dnů na to v Ostravě a právě proto mám opět na telefonu příjemnou paní Soňu Štětinskou, která je tiskovou mluvčí policie České republiky. Vítám vás opět v éteru.
1: Krásné dopoledne opět vám i posluchačům.
0: Dobré dopoledne. Tak jaký máme přehled o tom, jak to tam vypadá?
1: Přehled máme naprostý, dokonalý a já musím říct, že doprava je bez jakýchkoliv komplikací, netvoří se nám žádné kolony. Trochu se nám kumulují vozidla přímo v Mošnově poblíž letiště a ta vozidla, která směřují a ti řidiči na odparkovací plochy, protože přece jenom všechny komunikace míří sem do Mošnova, takže je to logické.
0: Jo, ale tak naštěstí oproti včerejšku je to poklidné, to žádné obrovské kolony se nedělají, takže to je super v tomhle tom.
1: Ano, přesně tak.
0: Já trošku koukal na program dnu na to na dnešní den a samozřejmě i ty bezpečnostní složky tam něco mají, tak můžete prozradit, o co jde?
1: Já bych ještě poprosila, pokud mohu, mám tu příležitost, a řidiče, kteří jedou anebo odparkují vozidla, ať nechají průjezd pro složky integrovaného záchranného systému. A teď plynule přijdu již k našim ukázkám. Máme například dynamické, které jsou velmi zajímavé. Dynamickou ukázku má ředitelství služby cizinecké policie, ale také Moravskoslezská zásahová jednotka se svými kolegy z Polska a ze Slovenska. Já ale určitě nesmím zapomenout ani na naše policejní psovody, kteří jsou opravdu vyhledávání ty jejich ukázky, které mají několikrát denně zde na ploše. Dále bych určitě se zastavila u statiky. Vystavujeme výzbroj a výstroj těžkooděnců, speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky. Určitě zastavte u preventistů, zejména pokud máte děti, ale informace od nich, důležité informace vyzjistí i rodiče a dospělí návštěvníci. Stejně tak se zastavte vy dospělí u našich personalistů. No a můžete se podívat například na stánek k policejním potapěčům, anebo zde má letecká služba svoje drony a další techniku. Vozidla, tak to je samostatná kapitola, služební vozidlo Ferrari, vodní stříkač Tatra, také jedinečné vozidlo a mnoho, mnoho dalšího.
0: Myslím si, že mnoho lidí by mohlo zajímat to služební vozidlo Ferrari, já ho teda nedávno viděl na dálnici, když jsem projížděl od Prahy a vypadá krásně. Je možné, že si do toho, nebo je umožněno někomu třeba si takhle nasednout do toho Ferrari, samozřejmě ne odjet, ale podívat se do toho interiéru?
1: Zrovna před ním stojím, opravdu je v obležení, ale venku. Zatím nevidím nikoho, že by nám nastartoval a odjel. Takže já si ale myslím, že i zvenku je na co se pohledět. Ano. A máme tady kolegy policisty samozřejmě, kteří znají každý detail a každou součástku toho vozidla. Takže určitě velice rádi odpoví na jakýkoliv dotaz, k tomu to velmi zajímá.
0: Tak super, tak je fajn, že může být i taková interakce lidé, návštěvníci versus bezpečnostní složky, to je paráda, že se dozví i mnoho informací a určitě se můžou i vyfotit s tím, že jo, je to možné klidně, jo.
1: To je naprosto samozřejmost. Focení a jak říkám, i to mluvení, jo. Policisté jsou tady k dispozici opravdu na těch statických ukázkách. Ať se to týká zbraní, ať se to týká těch vozidel, jo, nebo i ti preventisté. Jo, tak mluvíme s těmi lidmi a my jsme rádi, že i ta naše práce je zajímá, protože se ptají nejenom na ta vozidla, třeba ale na naši práci, ale že je zajímají třeba i na to naše technika a tak dále.
0: Tak to je super, to jsou samé dobré zprávy. Tak já vám pro tuto chvíli děkuji za fajn telefonát a příští hodinku se zase uslyšíme. Do té doby naslyšenou.
1: Budu se těšit naslyšenou.
0: Já taky, mějte se zatím krásně naslyšenou. Tak tohle byla, milí posluchači, paní tisková mluvčí policie České republiky a teď se vrhneme na kapelu Arakain. Čas.

0: Krátce po půl jedenácté na rádiu Čas Rock dozněla kapela Arakain s písní Sny dávají křídla. A vaše sny a přání vám dají muziku, protože v tuhle chvíli sami se můžete ozvat s nějakým vaším nápadem na ten song na přání. A to na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Na rádiu Čas Rock dozněl Rob Zombie s písní American Witch. No a já nahlédnul do SMS centra, přišla mi tady zpráva. Starec, což takhle od Pantery Walk? Prosím na Kubíka, děkuji Maroš. Tak Maroši, Walk od Pantery připraveno a pozdravuju syna Kubíka.

0: pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-Huisman.cz.

0: vyhneme moudrým fyzickým aktivitám a také požívání omamných a návykových látek. Konec týdne pak bude pokračovat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Energická píseň, song I've Got The Fire od Kissing Dynamite, to má pro tuto chvíli za sebou tady na rádiu Čas Rock. Tak, vykoktáme se z toho. Teďkom před námi hodina s číslicí 11. Do té máme připraveno okénko Moravskoslezského kraje, další telefonát s paní Štětinskou ohledně dopravy kolem dnu NATO, také hudební novinku týdne. Popovídáme si i s Ivoškem, jak to vypadá na místě, na dnech NATO, no zkrátka nudit se nebudeme. A taky si zatřepeme hlavou. Třeba na AC/DC. Nebo dáme Alice in Chains. Parádní grungeový song. A dáme taky Pretty Maids. Páňácké dopoledne s rádiem Čas Rock vám přeje Aleš.

0: Hvězda Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Stavebniny Janík.
4: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
3: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny@janik.cz.
5: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
6: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
8: Volejte bezplatně 800 872.

0: Shoot to Thrill od kapely AC/DC na rádiu Čas Rock. No a teď, milí posluchači, ani nedutat, pozorně poslouchat. Je tady Marcelka Fabiánová s okénkem Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Univerzity v Moravskoslezském kraji spojily síly s krajským úřadem a pošlou své studenty na praxi přímo k úředníkům. Kraj si od této novinky slibuje, že vysokoškoláci získají cenné zkušenosti přímo v terénu a po dostudování už nebudou utíkat za prací do Prahy nebo do zahraničí. Podrobnosti dodává hejtman Josef Bělica.
3: Memorandum bylo o výkonu praxe studentů v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na Krajském úřadě.
2: Dodejme ještě, že studenti nebudou jen vařit kávu nebo kopírovat papíry. Na úřadě dostanou na starost reálné úkoly a pomohou například s chystanými plány na ochranu životního prostředí a nebo s modernizací úřadu. A tak si vyzkouší, jak se řídí celý region ve městech i na venkově.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj otevřel v Ostravě Mariánských horách za 42 milionů korun nový domov pro 12 lidí s mentálním postižením. Zázemí najdou v novém dvoupodlažním domku v Karasově ulici. Cílem je, aby handicapovaní nežili odříznutí v ústavech, ale by bydleli v běžné ulici mezi sousedy a s pomocí asistentů se učili třeba jak nakoupit anebo chodit na procházky. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
2: Jak uvedl náměstek hejtmana pro investice Michal Kokošek, na vybudování nového domova finančně výrazně přispěl i stát.
4: Toto zařízení pro 12 klientů vyjde zhruba na 42 milionů korun a my jsme velice rádi, že jsme mohli získat dotaci z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši až 39 milionů korun.
2: Zajímavostí také je, že kraj v otevírání těchto domovů nasadil raketové tempo. Během pouhých 3 měsíců totiž zprovozňuje už třetí takové zázemí. V květnu začal jeden domek fungovat v Hlučíně a nedávno další v Bohumíně. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Chains, Down in a Hole na rádiu Čas Rock. A zároveň taky na rádiu Čas Rock mám teďkom na drátě připravenou paní Soňu Štětinskou, tiskovou mluvčí policie České republiky, aby nám tak trošku pověděla, jak to tam teďko na dnech na to vypadá. Zdravím vás, vítám vás v éteru, paní Soničko. Jak se máte teďkom?
1: Takže krásné, ještě stále tuším dopoledne,
0: ano, dopoledne.
1: Že jsem tady neměla čas dívat na hodinky od rána,
0: nedivím, já protože jenom ještě tak vás přeruším na chviličku, vy máte fofry i s námi, protože volám vám Rádio Čas, volám vám já pravidelně, plus do toho musíte dělat ještě to, co musíte dělat, což je to hodně, takže já teda jako říkám klobouk dolů před tím, že to všechno takhle krásně zvládáte.
1: Ano, ano, děkuji jako tisková mluvčí a děkuji samozřejmě za všechny policisty, protože my to děláme s láskou, děláme to pro vás rádi, pro lidi tady, pro návštěvníky, pro občany MS kraje, ale celé republiky samozřejmě, ta policie je tady stále 40 hodin pro vás, jo, takže se srdíčkem na dlaní jsme tady zde.
0: To je hezké, to jste řekla krásně. Tak povězte, prozraďte, jaká situace tam teď panuje, jak to tam vypadá, doprava, cokoliv i jiného.
1: Co se týká dopravy, stále situace neměná, takže perfektní, žádné dlouhé kolony, několika kilometrové kolony a stojící určitě ne. Trochu se nám takzvaně šťosuje ta doprava přímo v Mošnově, poblíž mošnovského letiště. To znamená, že policisté se snaží co nejrychleji navádět řidiče na parkovací plochy, ale jak říkám, bez problémů, bez kolon, takže bez stresu, snad tedy.
0: Tak super, tak jak já říkám už po několikáté dneska, tak to vypadá na super neděli na dnech na to, bez nějakých problémů. Dokonce předpokládám, že teda ani policie nemusela zasahovat vůči nějakým nepříjemným lidem, když to řeknu takhle, že to všechno probíhá v pořádku, bez problémů. Tak jak se bavíme?
1: Naprosto.
0: Tak super.
1: Přesně tak, naprosto. Tady vše je v úplně naprosté pohodě. Samozřejmě my na to ohlížíme. Nejenom po očku, ale velmi bedlivě. Mm-hmm. Je nás tady množství, zajišťujeme, říkám, nejen to dopravu, pořádek veřejný, ale také statiku, dynamiku, takže lidé tady chodí kolem těch našich stánků, kde jsou jak preventisté, personalisté, potápěči, máme tady zbraně, ukázky, například ale i třeba dronu, letecká služba tady je, motocykly vidím, služební vozidlo Ferrari, je toho strašně, strašně hodně a určitě takovým tím lákadlem jsou vždycky ty dynamické ukázky, to znamená cizinecká policie, ředitelství služby cizinecké policie, zásahová jednotka, no a nemůžu vynechat naše čtyřnohé miláčky, opravdu policejní, a jsou to naši služební psi a jejich psovodi, jo, to jsou opravdu fajn chlapi, takže ti si spolu nádherně rozumí.
0: Policejní psi, takzvaně policejní trhači.
1: Oni jsou hodní, musím všechny, opravdu jsou hodní, kolegové připravili plno modelových situací, ale je pravda, že tam ukážou, že ti trhači samozřejmě v odůvodněných případech umí být. Takže, ale když se chovají tady navštěvníci naprosto na pohodu s úsměvem, takže nemáme důvod tady zakročit. No to v žádném případě, o toho tady nechcete.
0: Vypusťte psi. Tak snad. Teda ty dynamické ukázky s těmi policejními trhači se neprovádí na běžných lidech, kteří se tam přišli podívat.
1: Tak to můžu ujistit, opravdu máme figuranty, jsou to zase kinologové, kteří samozřejmě znají ty psy, znají ty modelové situace, jo. Takže je to vymezený, vytyčený prostor, jo, ale je to velmi blízko a ty děti jsou úplně nadšené z těch ukázek, jo. A tak kdo by nebyl, že pejsci a zvířátka jsou zvířátka.
0: No, přesně tak. Tak to jsme rádi, že všichni, nebo všem zůstanou ručičky, nožičky, že to nebude žádný problém.
1: Opravdu, mohu jistit.
0: Tak je, já vám teda děkuju, dneska už spolu mluvíme naposledy, takže vám teda moc děkuju za několikátý telefonát. Mimochodem, co děláte po dnech na to? Dělám si srandu.
1: No ale já klidně odpovím, protože budeme pracovat, jo. Dny na to ano, jedeme sobotu, neděli, ale potom je pondělí a pondělí je přece pracovní den, takže půjdeme do práce a budeme pracovat. Informujeme, radíme, pomáháme, chráníme. Tak bych to zhrnula,
0: tak super, jo, můžete úplně bez problému, je to fajn. Dobrá, tak já vám ještě jednou moc děkuju a užívejte si tam, i když pracovní dopoledne a za chvíli už i odpoledne. Mějte se krásně.
1: Děkuji převelice, mějte všichni krásný, nádherný den.
0: I taky, naschledanou, naslyšenou. Tak tohle byla, milí posluchači, paní Soňa Štětinská, mluvčí, tisková mluvčí policie České republiky. A za malý okamžik se také snad spojíme i s Ivošem Raškou, který je také na dnech na to, takže to bude snad i také, si myslím, zajímavé povídání. Za chviličku, nebo co za chviličku, už teď, Marilyn Manson. Radio

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Citron s písní Na křídlech andělů a my se právě teď zase podíváme na dny na to, protože já mám teďkom tady v éteru rádia Čas Rock našeho Ivoška. Ahoj, zdravím tě.
1: Zdravím tebe, Aleši, i samozřejmě posluchače rádia Čas Rocku.
0: Ahoj, ahoj, tak jak se ti tam zatím daří, jak to tam vypadá?
1: Daří se, je tady pořád úžasná atmosféra, trošičku se nám zakabonila obloha, ale to vůbec nic nevadí to ničemu, protože stále viditelnost dobrá. Zábava a program je opravdu bohatý. Mimochodem, právě mezi taháky letošního 26. ročníku dnů NATO patří třeba akrobatická skupina Red Arrows. Před chvíličkou jsem tady měl stíhacího českého pilota, který sám říkal, že se na to moc a moc těší a my se na to těšíme taky, až to tady propukne.
0: No to se nedivím, já jsem o Red Arrows mluvil v nějaké minulé hodince, co jsou vůbec zač a tak dále a ty jejich jako těsné akrobatické ukázky ve vzduchu jsou jako něco, to opravdu stojí za to.
1: Ano, ano. Se můžou lidi těšit. Nebude to jediné, na co se mohou návštěvníci ještě dneska těšit, pokud vyrazí na místo teprve teď, oni z nepřijdou, protože toho ještě strašně moc před námi. Bude tady přepravní letoun C-390, bojové letouny Tornado s měnitelnou geometrií křídel, byť nevím, co to znamená, a nebo taky tanky Leopard.
0: No ten Leopard. Bojový letoun s tou proměnlivou geometrií křídel je taky strašně zajímavá věc, protože jenom tak jako malý takový vhled, jak to funguje. A vlastně ta křídla, když letí normální běžnou rychlostí nebo přistává vzléta, tak ten letoun, ta stíhačka má ta křídla standardně natažená. Ale když chce letět nějakou nazvukovou rychlostí nebo dělat nějaké ty vruty všelijaké ty, tak ta křídla dá dozadu. Aby, jo, takže se zmenší ta plocha těch křídel a tím letí rychleji. Jo.
1: Vím,
0: to je strašně zajímavá stíhačka.
1: Ano, ano. No a kromě armádní techniky se předvedou také záchranářské, hasičské nebo policejní a další bezpečnostní jednotky. A koukal jsem i na návštěvnost. Ten loňský ročník navštívilo přibližně 150 tisíc lidí. A letos to podle všeho bude minimálně stejně, pravděpodobně ještě ale více, protože včera zde bylo nějakých 92 až 95 tisíc lidí. A dneska je ta návštěvnost podobně.
0: To je maraz, no, to opravdu si myslím, že i ten program, jak je poskládaný, protože já jsem se koukal na stránky natodej.cz, kde to je všecko hezky rozepsáno, ukázáno, tak opravdu program bohatý a pro všechny nadšence techniky a letecké techniky a nejenom toho, si opravdu tam všichni najdou své. Ale taky si tam lidi můžou najít takový nějaký speciální QR kód, že jo?
1: Ano, to máš pravdu. A přímo tady u nás u stánku Rádia Čas anebo v rodinné relaxační zóně Rádia Čas si mohou naskenovat speciální QR kód, díky kterému dostanou vstupenky na megakoncert Rádia Čas v akci 1+1. Znamená, zaplatíte jeden, dostanete dva. Akce to velmi výhodná a tím pádem se na koncert skupiny Europe, který je takovým jakoby hlavním, nebo je hlavní hvězdou tohoto megakoncertu, můžete podívat za zvýhodněnou cenu.
0: Což je super nabídka, fajn možnost pro lidi, kteří se těší na Europe, tak jako třeba i já. No a kde vůbec najdou stánek Rádia Čas, Čas Rock, nebo to vaše tam okolí, to místo, kde vůbec jste, nacházíte se, nebo jsi?
1: Je to úplně jednoduché, protože naše stanoviště se nachází na té hlavní třídě, hned naproti té hlavní vysílací věži, na které na vrcholu stojí Honza Gavelčík, náš kolega, a celé to tady moderuje pěkně, z nadhledu a s nadhledem.
0: Takže má úžasný přehled o tom, co se tady děje nebo neděje.
1: Ten má vědomosti, to byste koukali.
0: Různého typu.
1: Ano.
0: Takže dokonce i třeba tebe tam můžou návštěvníci jako navštívit, podívat se tam za tebou a třeba se i s tebou vyfotit, jo? Nebo jak já jsem jednou říkal, že kdybych byl ženská, tak bych si nechal o tebe podepsat prsa. Tak.
1: Ale si to vyřešíme někde jinde.
0: Tak aby se ta propiska nezakudlila někam potom. Dobrá,
1: Ivošku. Pokud by se chtěl někdo nechat mým sedělit s perem podepsat.
0: A to už zní blbě.
1: I to můžeme zařídit.
0: Tak jo, tak to potom vyřídíme někdy. Dobrá, Ivošku, já ti moc díky za spojení, bylo to fajn.
1: Taky.
0: A užij si to tam, pokud možno.
1: Taky krásný den tobě, všem
0: posluchačům Rádia Čas Rock. Čau, čau. Rádio.

anarchie a total chaos. Punkový království na rádiu Čas rok od vysáčů, neboli vysací zámek. Posledních společných 60 minut před námi bude pravé poledne, kdybyste náhodou nevěděli, přesně teďkom 11.58, což je pro mnohé čas výkrmu, ke kterému ochutnáme třeba rockovou historii a množství kvalitní rockové metalové hudby jako Running Wild. A taky rockovou klasiku nabídnu, Deep Purple. A nebo Metal Charge. Dobrou chuť k nedělnímu obídku vám z rádia Čas rok přeje Aleš.

0: Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dny Marian v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
5: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
6: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? BOZ zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.

0: Na rádiu Čas Rock nás v pekle přivítala kapela Running Wild s písní Welcome to Hell. 12 hodin 11 minut. A teďkom přicházím s rockovým dějepisem dnešního dne, tedy 20. září. Psal se rok 1975 a single Fame od Davida Bowieho udeřil na první místo americké hitparády Billboard Hot 100. Byl to vůbec první Bowieho hit, který se takto skvěle probojoval na vrchol hitparády v USA. Psal se rok 1969, kdy oznámil John Lennon ostatním členům kapely Beatles, že je opouští. Stalo se tak na jejich setkání v Londýně. Beatles byli tehdy těsně před podepsáním smlouvy s labelem, takže se snažili informaci držet pod pokličkou. Skupina se ale stejně roku 1907 rozpadla. V kalendářích bylo 20. září roku 1968 a banda Led Zeppelin započali práce na svém debutovém albu v londýnských Olympic Studios. No a třeba 58 let oslavuje dneska Ben Shepherd, americký hudebník známý jakožto basák grungeové kapely Soundgarden. Tolik dnešní náhled do rokových dějin, teď se vrátíme k muzice na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: Bylo to jistý, vypsaná fixa na rádiu, čas rok, 12 hodin 20 minut. No a rockeřiska, ladit nemusíte jen kytary, piana, svou ženu pro nezbedné aktivity, ale také náš, váš playlist rádia. Stačí navštívit facebookový profil Rádia Čas Rock, kde naleznete odkaz na několik krátkých ukázek songů, ke kterým nám sdělíte svůj názor. A pokud nám tam uvedete i váš e-mail, budete zařazeni do slosování o poukaz na hadry z Metal Shopu, což je super odměna za váš čas, který tomuto věnujeme. Připomínám, odkaz naleznete na facebooku Rádia Čas Rock. A za malý okamžik Call of the Wind od Deep Purple.
1: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry, tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
6: Rádio Čas rok.
7: Pravé rok.

0: Na rádiu Čas rok doznívá Dream Child od kapely Revolution Renaissance. 12 hodin 30 minut přesně, to znamená, nastává váš čas, milí posluchači, rockeři, metalisti. Napište si sem, zavolejte si sem tady ke mně do studia o ten svůj song na přání na telefon 725 33 1155.
1: Rádio Čas rok.

Doro a Udo s písní Dancing with an Angel na rádiu Čas Rock. No a my budeme hrát na přání do Třince pro Roberta, který píše: Ahoj Aleši, zdravím tebe a všechny rockery, rockerky a rockerčata. Prosím o zahrání písně Proč pocit mám od skupiny Harley. Děkuji a přeji pěknou neděli. Já zdravím také do Třince, taky přeji pěknou neděli a přání budíš splněno, muzika připravená. A v tuhle chvíli se už loučím, mávám, pác a pusu, uslyšíme se zase příště, protože předávám štafetu běhu vysílání rádia Čas Rock našemu Vojtovi, který se o vás velmi dobře postará. Hezké nedělní odpoledne, ahoj!

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock. Časrock.
0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Starbando, Aleš to má pro dnes, pro tento víkend vlastně, nejenom pro dnešek, pro celý víkend, to má za sebou a studiovou židli už si po něm převzal Vojta. Na rádiu Čas Rok se odpoledne ještě jednou mrkneme na dny na to a už za pár minut si taky řekneme o jednom albu, které vyjde co by dub. K tomu muzika Trautenberg. Taky Whitesnake. A z těch klasik si dáme taky saxon. Necelé dvě minutky a je 13:00.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
5: Stavebniny Janík.
6: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
7: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

Na čas roku jsme si dali Trautenberg, no a teď se pojďme podívat k bandě jménem Greta Van Fleet. Možná si říkáte, že jsme o nich dlouho neslyšeli. Oni totiž před pár lety dost zahýbali rockovým světem, tak nějak by se dalo říct, že rozdělili rockové fanoušky na ty, které je měli rádi a na ty, kteří je rádi neměli, protože se tvrdilo, že to jsou novodobí Led Zeppelin, že je kopírujou. Každopádně tohle dáme stranou. Kapela si teďka rok a půl dala pauzu od koncertování a využila ten čas k psaní a hlavně nahrávání nového alba. A teď jsou zpátky s novou muzikou a v pátek představili další single z alba Palace for the People. Nový single se jmenuje Tear It Down a kapela na něm spojuje takový ten klasický rockový riff s trošku, řekněme, zamyšlenějšími texty, které se pak v refrénu pěkně rozjíždějí. Nové album vyjde 9. října a bude to první album od Grety od roku 2023, tedy po třech letech čekání. No a podle zpěváka Joshe Kisky jsou si členové kapely po téhle rok a půl dlouhé pauze ještě o něco bližší a mají víc co říct. Tak schválně, jestli mají co říct, tady máte krátkou ukázku.

myslím, že není co vytknout, je to takový klasický zvuk Greta Van Fleet, já osobně se těším, je to taková fajná hudba, takže se určitě máme na co těšit. No a jako další v pořadí na čas roku Red a Whitesnake.

0: Whitesnake a David Coverdale mají pro svou kariéru jeden hodně typický symbol a je to bílý jaguár, který si můžete pamatovat třeba z videoklipu k songu Here I Go Again. No a když v roce 2019 natáčeli klip k tomuhle singlu Shut Up and Kiss Me, který jsme právě slyšeli, tak David Coverdale nechal právě tohle stejné auto po letech vytáhnout někde z garáže nebo ze skladu, no a nechal ho pěkně naleštit a máme ho zase v tomhle klipu úplně stejné auto. A teda ještě dodám jeden bonus, on se při tom natáčení oblíkl do toho svého původního tyrkysového saka právě z klipu Here I Go Again. Takže tak, ladíte Rádio Časrok, Vojta vám od mikráku přeje fajn neděli. No a za chvilku si dáme Four Non Blondes a Incubus.
1: Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na Rádiu Časrok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Časrok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Časrok.
2: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tohle byli Incubus a na rádiu Časrok nastává onen moment, kdy si zahrajeme song na přání. Telefon sem do studia je 725-33-1155 a tady jsou Saxon.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Časrok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Časrok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Časrok.

0: Tohle byli Saxon a my jdeme na song na přání. Mám na WhatsAppu zprávu. Ahoj, skvělé rádio, můžeš mi prosím poslat písničku od Sabaton Primo Victoria. Dík, Ríša z Oborné. Pro všechny, co poslouchají vaše skvělé rádio. Děkujeme a posílám.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Ladíte Rádio Čas Rok, za mikrákem úřaduje Vojta a my si už za pár minut dáme kalendárium. K tomu samozřejmě můžu slíbit porci pravé rockové muziky, kterou obstarají třeba Emigrate. Jak se mi to tady prohodilo, Emigrate to nejsou, tohle jsou Ghost. Každopádně Emigrate odstartují celou tu hodinu. No a z české hudby nabídnu Kokot Minit. Minutka a čtvrt a bude 14:00.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
6: Volejte bezplatně 800
7: 800 872. Mojepneu.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: Jeden z nejznámějších a hlavně nejúspěšnějších songů Blink 182, tohle bylo I Miss You. Pojďme si dát dvě zajímavé události, které se staly 20. září. No a já začnu v roce 1968, takže možná tušíte, že budu mluvit o Led Zeppelin. No a právě 20. září roku 68 začali Zeppelini v londýnských Olympic Studios nahrávat své debutové album. A vznikalo celkem rychle celé to, řekněme, nepojmenované album, nebo album Led Zeppelin, jak chceme, nahráli podle dostupných zdrojů za nějakých 36 hodin a navíc Jimmy Page celou tu desku produkoval a náklady na nahrávání zaplatil předem ze svého. No a to album potom, jak víme, vyšlo v lednu roku 69 a stalo se samozřejmě jedním z nejvýraznějších debutů rockové historie. No a já se taky vsadím, že hromada z nás má tohle album doma, pěkně na LPčku. Pojďme na další událost. 20. září roku 1980 vydal Ozzy Osbourne své první solové album po odchodu z Black Sabbath a zároveň tím světu představil Randyho Rhoadse, který se zase stal jedním z nejvýraznějších kytarových mástrů té doby. Nebo řekněme heavy metalu vlastně všeobecně, ano. No a na desce samozřejmě Crazy Train, Mr. Crowley a další a další. No a ještě jedna taková zajímavost, Ozzy tehdy vlastně začínal svou druhou kariéru, protože spousta lidí asi tehdy čekala, že po odchodu z Black Sabbath už ty jeho nejlepší roky skončily. No a místo toho přišla doslova vichřice, tedy to debutové soulové album, které se jmenovalo samozřejmě Blizzard of Oz. No, já ke svátku přeju všem Olegům a vlastně všem oslavencům a posílám hudbu Prahu a Ghost.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tohle byli Ghost s kouskem z jejich poslední studiovky Skeleta, která vyšla loni koncem dubna, a taky samozřejmě potom Ghost mířili na obrovské světové turné, v rámci kterého se zastavili i u nás. Měli v květnu, tuším 11. května 25, koncert v O2 aréně, takže jste možná tenhle song už i slyšeli naživo, případně viděli na koncertním záznamu Too Big to Rick, který měl premiéru v kinech zhruba před necelým měsícem, a doporučuju to zhlédnout. Prostě pokud chcete nějakou hodinku a půl mít Ghost a jejich hudbu a naživo, tak si to někde obstarejte. My na Rádiu Čas Rock jedeme dál, budou Rush, Kokot Minute a samozřejmě i song na přání.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Kokot Minute a jejich pankovka na rádiu Časrok máme zase chvilku, mimochodem je přesně 14:30 a budeme si hrát na přání. Popadněte své telefony, zavolejte anebo napište na 725 33 1155 a tady jsou Jazz.

Je za Rollover DJ 3 minuty po půl třetí a mám tady krásnou SMSku. Ahoj, prosím o In Flames pro všechny rockery. Díky, Luděk. Tak to jo, to já se v tom vyžívám, posílám In Flames. Dáme si trošku švédského melodic death metalu.

0: pronájem z vedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: My Finger Dead Punch a song Blue on Black. My se na čas roku za pár minut spojíme s Mošnovem a probereme s Ivem Raškou dny na to a samozřejmě budeme i tady v rádiu hrát muziku. Tu vám naservíruju třeba od Škvorů. Taky AC/DC. A nebo Umf. Dvě a půl minutky a bude 15:00.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrok. Časrok.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
7: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: 8 minut po 15. hodině ladíte Rádio Čas Rock a máme tady živé spojení s Mošnovem. Marke, jsi tam?
1: Ahoj, jsem tady.
0: Čau, tak prosím tě, ženský pohled, to bude ještě lepší než chlapský pohled. Co říkáš na ty stíhačky, tanky, já nevím, co tam je všechno, BVPčka a tak dále.
1: A je to úplně neskutečné a víc já nechápu, jak se takové obrovské stroje můžou vůbec jako odlepit od země. A jakmile dělají nějaké vývrtky a takové různé věci, tak to je fakt jako neuvěřitelná podívaná.
0: Já jsem čekal, že mi spíš řekneš něco, jako že jsi nevšimla stíhaček, protože tam je hromada vojáků.
1: Já doufám, že můj přítel neposlouchá, ale je to přesně tak, jak říkáš.
0: Jo, přesně to jsem čekal. No, každopádně, teďka by ti tam nad hlavou měli lítat Němci v tornádech, kteří asi
1: tak
0: píšou tady, že teda by měli lítat v extrémně nízkých výškách, takže tam je asi docela kravál.
1: Je tu kravál, já jsem se zavřela tady do auta, ať se aspoň trošku slyšíme, ale i tak jako je to neslyšný kravál a lítají vážně nízko, občas i hlavou dolů a jsou to pak borci.
0: A co, jestli jsi měla často sledovat, co se tam děje, protože jsi tam byla i včera, co se ti líbilo nejvíc?
1: Mně se líbily nejvíc Red Arrows. To jsem se zapamatovala název, to myslím, že to je 6 různých letců, kteří za sebou vypouští takové barvičky a dělají různé vývrtky a různé jako hratičky a je to moc pěkné na pohled.
0: Já jsem přesně o Red Arrows chtěl mluvit, protože ti tam budou přesně za 25 minut znovu a já už jsem je teda viděl včera a bylo to boží.
1: Bylo to boží, jakože já mě fakt zůstával rozmstát nad tím, jak to dokážou.
0: Jsou to borci, teda kdo by nevěděl, co jsou Red Arrows, tak to je britské letectvo a tohle je jejich speciální jednotka, která funguje teda i jako takové, řekněme, verbovací, takové motivační, prostě kdo by nechtěl být pilot, že jo, chlapi, ruku na srdce. Já třeba jo. To je, jak to vidím. Já jsem si včera teda vylezl na střechu, já jsem nebyl na místě, takže jsem se díval jenom ze střechy, ale jak lítali v těch formacích, to byl nářez. Takže budeš se dívat i dneska, předpokládám, za těch 24 minut. Oni tam jedou fakt úplně na minutu přesně.
1: Jo, určitě se budu dívat a platit, jsou strašně sexy, takže jo, budu se dívat.
0: Dobré, tak děkujeme za spojení a užij si zbytek, za chvilku to bude končit, jo, tak Red Arrows 24 minut, to bude dobrá podívaná. Tak dík.
1: Ahoj,
0: čauta. Měj se, čau. No a my tady na Čas roku pokračujeme, dáme AC/DC a Phila Campbella. Radio.

0: Tohle byl Phil Campbell a These Old Boots, skladba z jeho solového alba Old Lions Still Roar z roku 2019, a tenhle song má takovou docela zajímavou váhu dneska, protože před týdnem uplynulo přesně půl roku od smrti Phila Campbella, kdo by nevěděl, tak dlouholetý kytarista Motorhead. No a ještě třeba loni přitom byl Phil Campbell z Bastard Sons na koncertě ve Zlíně na zimních Masters of Rock, takže jsme ho ještě těsně před smrtí stihli naživo i tady u nás. Zajímavá je pak i sestava muzikantů na téhle skladbě, protože máme tam zpívá Dee Snider z Twisted Sister, na kytaru Mick Mars z Motley Crue a za bicí Chris Fenn ze Slipknot. Na čas roku pokračují vanastovky a umf, no a fajn neděli vám ze studia. Přeje Vojta.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok.
4: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok natvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus.
1: Umfassung Labyrinth. My jsme v čase, kdy zase nabídnu náš rádiový telefon, který zní 72533-1155. Ještě jednou telefon přímo sem do studia Čas roku. 72533-1155.

0: Tři minutky po půl čtvrté na rádiu Čas Rok dohráli Wasp a co si budeme hrát dál, o tom rozhodne Radim. Čau.
1: Ahoj, čau te rokeři.
0: Tak povídej, co to zahrajem?
1: Zónu A, nebuď hlupa, a bylo by to pro všechny a doufejme, že to všechno dobře dopadne, no.
0: Dobrá, pouštím Zónu A pro všechny, držím palce a zase se ozvi někdy příště.
1: Jo, dík.
0: Měj se, čus.
1: Ahoj, čau te.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Právě nám dohrála Beth Hart a víc už toho do té 15. hodiny nenacpeme. Na tu hodinu následující chystám pro tento týden naposledy novinku. No a k tomu třeba Danko Jones. Taky Gretu Van Fleet. A z české muziky Rybičky 48. Ladíte Rádio Čas Rock a za dvě minuty bude 16.00.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivash Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
5: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
6: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Highway Soon. A Greta Van Fleet, já jenom připomenu to, co už tady dneska zaznělo, a to, že 9. října těmhle mladěchům vyjde nové album Palace for the People a v pátek k němu odhalili další single, který rozhodně doporučuju k poslechu. No a my na rádiu Čas Rock teď pokračujeme nedělním odpolednem, dáme Chrise Rea, potom Rybičky 48 a uzavřeme to songem na přání. Užívejte poslech!
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: Vážené dámy, ale i páni, na rádiu Čas Rok právě dohráli Rybičky, já chystám The Last Goodnight a taky náš studiový telefon, jehož číslo zní 725-33-1155 a já čekám na vaše zprávy anebo hovory.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Takový malý ploužáček, 6,5 minuty po půl páté na rádiu Čas Rok dohrál a já se ptám, jestli mám stále Libora na telefonu.
1: Ano, Libor je na telefonu.
0: Libor je na telefonu, nazdar, nazdar. Tak povídej, co se děje, odkud jedeš?
1: No, vracím se z Petrovic u Karvine, zrovna projíždíme přes Polsko, mám v autě malou 3letou vnučku, která úplně miluje Gatecrasher, jedeme, jedeme.
0: Takže dáme vnučce Gatecrasher, komu to ještě pošlem? Nebo je to jenom pro vnučku?
1: Pošlem to i dceři, která řídí a dokonce hraje v klipu jako vlci. Mhm. Možná, že některá zrovna teď leží v nemocnici ve Vítkovicích a jinak všem dobrým lidičkám, kteří jsou rokeři.
0: Dobrá, posílám Gatecrasher a šťastnou cestu, dobře dojďte, čau.
1: Díky moc, čau.
0: No a tohle bude pro dnešek všechno, bando. Bacha hlavně na počasí, protože v noci by mělo začít pršet a taky se nám dost výrazně ochladí. Tak i přes ty nástrahy počasí si ale zkuste ten poslední zářijový týden užít a se mnou zase příště. Vojta se loučí. Čau!

0: pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Leko, farmářský šál, 100 gramů, z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
2: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Majerpneu.cz a jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.

Rock News. Britští Nothing But Thieves vydají 25. září nové album Stray Dogs, které má podle kapely představovat návrat k syrovějším hudebním kořenům. Desku nahrávali v Angelic Studios, kde před více než 10 lety vznikal jejich debut. Nové skladby představí také českým fanouškům. Dne 22. ledna 2027 vystoupí v pražském O2 Univerzum.

Fanoušci thrash metalu se dočkají českého vydání autobiografie kytaristy Garyho Holta z kapel Exodus a Slayer. Kniha Fabulous Disaster vyjde 20. listopadu v limitovaném nákladu pouhých 666 kusů. Nabídne příběhy z počátku thrash metalu, vzestupů i pádů Exodus a pohled do zákulisí Slayer.

Legendární britská kapela Oasis oznámila na příští rok turné s názvem Oasis Live 27. To nabídne celkem 38 koncertů v Evropě a Spojených státech. Česká republika na seznamu není. Nejbližší příležitost pro tuzemské fanoušky ale představují dva červencové koncerty v německém Mnichově.

0: Zlatá koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě havlický.cz.

0: News, Rock News.
1: Zástupci pozůstalosti po zesnulém kytaristovi Brentu Hintzovi zažalovali zbývající členy Mastodon. Tvrdí, že kapela bez svolení využila jeho podobu k propagaci nového alba Marrow Deep. Spor se týká také finančního vypořádání jeho podílu v kapele a zveřejnění soukromých informací o jeho problémech se závislostmi. Mastodon obvinění odmítají a žalobu označují za nepodloženou.

Falling in Reverse vydali nový single Joseph, na kterém se podílejí také Corey Taylor ze Slipknot a Serj Tankian ze System of Down. Jde o první společnou studiovou skladbu těchto dvou zpěváků. Oba se objevují také v doprovodném videoklipu.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock.
3: Časrock.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rock News. Nizozemská kapela Epica oznámila evropské turné The Symphonic Synergy, které připomene její 25. výročí. Skupinu doprovodí orchestr a sbor, takže fanoušci uslyší její hudbu v monumentálním, filmově znějícím provedení. Chybět nebude ani zastávka u nás. Pražský koncert se uskuteční 26. září 2027 ve Fóru Karlín.

skupina Krucipisk chystá 3 roky po poslední desce novou hudbu v podobě EPčka s názvem V prdeli je tma, které vyjde 1. listopadu. Vydání nahrávky doprovodí podzimní turné se skupinou Better Way, které odstartuje slavnostním křtem 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru.

0: týdnu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
7: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.
8: Přesně po týdnu zdravím všechny posluchače a vítám u nového Filmtimeu. Co nás dneska čeká? No tak já musím dohnat jeden restík, jednu premiéru z minulého týdne a řeč bude taky trošičku o zombících, oblíbených potvorách hororového žánru. Jedni to totiž mají zrovna před sebou a já jsem moc zvědavý, jak celý počin dopadne, ale o tom později. Nebojte se, na závěr to taky trošičku odlehčím společně s Kojotem Vildou. Mimochodem, dnešní díl je s pořadovým číslem 53, což by ve světě seriálu vydalo minimálně na takové 3-4 série. Toho se ale bohužel nedočká Spider-Noir. A je to celkem překvapení. Seriál, ve kterém si pavoučího hrdinu zahrál Nicolas Cage a který se odehrával ve 30. letech, totiž sklidil chválu, kde to jenom šlo. Sázka na netradiční pojetí, což jste mohli mimochodem sledovat i černobíle, tak ta se ukázala být sice dobrým nápadem, ale na pokračování to nestačilo. Oficiální důvody nejsou známy, ale podle všeho se hlavounům Amazonu nelíbila sledovanost. A zase se jednou ukázalo, že kvalita pro studia není ten nejdůležitější faktor. Jenom čísla, čísla a čísla. Nic na tom nezměnil ani fakt, že seriál pozbíral celkem 11 nominací na ceny Emmy. A je to škoda, protože odvážných a originálních komiksovek není moc. Jedinou řadu Spider-Noir si tak každopádně můžete stále pustit na Prime Video.
7: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a je tady slibovaný rest z minulého týdne. Do kin vstoupil snímek nazvaný Hope. Za jeho realizací stojí jihokorejský tvůrce Hong Jin-na. Ten dával celý příběh dohromady více než 8 let a jak sám řekl, často nevěděl jak dál. Ale vyplatilo se být trpělivý, protože jeho novinka si zatím vede velice slušně, samozřejmě v rámci žánru. Příběh nás zavede do vesnice Hope Harbor, kde dojde k několika násilným a podivným činům. No a všechno ukazuje na něco strašidelného v místních lesích. Zatímco policie začíná vyšetřovat, o co vlastně jde, skupina místních obyvatel vyráží na vlastní pěst pátrat po údajném tvorovi, který má všechno na svědomí. No a asi uhádnete, kam se to bude ubírat. Že se ve filmu dočkáme krvelačné potvory a nejenom jedny, to prozradili už ukázky. Zajímavostí je, že si tyhle monstra v uvozovkách zahráli skuteční manželé, herci Michael Fassbender a Alicia Vikander. Když se Fassbendera ptali, proč na tuhle roli kývl, jednoduše vysvětlil, žena mi řekla, že v tom prostě budu hrát. I tato úskalí přináší společné soužití hollywoodských hvězd.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
4: Film time.
6: Na rádiu Čas rok.
7: Než se dáme do dalších kinopremiér, mám tady dodatečné přání k narozeninám. Začátkem týdne oslavil 54 let Petr Jákl mladší. Chlapík, který už dokázal nechat velmi výraznou stopu v Hollywoodu, což možná někteří netuší. Pojďme ale postupně. Petr se narodil v Praze a o jeho směřování zřejmě bylo jasno odmala. Jeho strýc a tatínek Petr Jákl starší byli vynikající sportovci a převážně úspěšní judisté. Zároveň platili za významné členy proslulé české skupiny kaskadérů. No a tohle všechno Petr podědil. Sám dělal kaskadéra, v judu úspěšně reprezentoval Českou republiku, ale výrazně ho limitovala častá zranění, díky kterým nakonec musel i předčasně ukončit sportovní kariéru. Na druhou stranu se vrhl do světa filmů. Jako kaskadér se podílel na filmech Triple X anebo Johanka z Arku. Postupně ale přešel k réžii a hlavně k producentské práci. Jeho velkým debutem byl Kajínek v roce 2010, no a o 5 let později bodoval s komorním hororem Goul. Zatím poslední film, který režíroval, byl ambiciózní Jan Žižka. Ale bohužel film úplně nenaplnil potenciál, hlavně ten finanční. I přes účast hollywoodských hvězd, jako byli Ben Foster nebo Michael Caine, se na snímek hlavně v zahraničí chodilo moc málo. Kde se však Petrovi Jáklovi dařilo, a daří stále, tak to je produkce. Podílel se na takových filmech, kde hráli John Malkovich, Al Pacino, Morgan Freeman a další. Jak říkám, i přes některé malé neúspěchy si Petr Jákl vybudoval solidní a respektované jméno v zahraničí. Tak jako správný sportovec zkrátka dobře nic nevzdává a bojuje až do konce. No a my mu dodatečně přejeme všechno nejlepší.
6: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Fanoušci videoherní série Resident Evil se snad konečně dočkají. Mám tím na mysli obstojnou adaptaci nejslavnější hry zombie žánru. Vůbec poprvé se to zkusilo v roce 2002 pod režisérem Andersonem. Upřímně, první díl není úplně špatný, je poměrně komorní, ale následujících 5 pokračování bylo slušně řečeno slabší. Před 5 lety se to zkusilo znovu a ačkoliv se ve filmu Resident Evil Welcome to Raccoon City objevilo mnoho odkazů na hry, nebylo to s rozpočtem nic moc a ten malý budget byl opravdu znát, takže film totálně propadl. Ale teď přichází aktuální hvězda hororu, režisér Zach Cregger.
2: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
1: Nový pokus se jmenuje jednoduše Resident Evil a pozor, natáčelo se v Praze. Už první ukázky dali najevo, že nás čeká poctivá hutná jízda. Hlavním hrdinou nebude žádná postava z her, ale zcela nová, kurýr jménem Brian. Toho čeká pekelná noc v Praze, tedy pardon, v Raccoon City. Uvidíme, jestli to tentokrát klapne a Resident Evil bude stejně úspěšný jako na poli videoher. Startuje v kinech už tento týden.
0: Film time. Na rádiu Čas Rock.

0: čas rok.
1: Tak a my si pojďme odpočinout od hororu, i když pro takového kojota Wildu je často nahánění ptáka uličníka doslova peklo. Hlavně pokud k tomu využívá výrobky značky Acme. Jak jistě víte, často nefungují a vybuchují předčasně nebo pozdě. A známý kojot už toho má dost a tak se rozhodne poslat celou společnost k soudu. Zní to šíleně, zábavně? No tak přesně o tom je nový film Kojot vrací úder. V originále velice vtipně pojmenovaný jako Kojot versus Acme.
2: Acme nechce, abyste tento film vůbec viděli. Kojot vrací úder.
3: Takže, jak pak je?
1: Zajímavostí je, že film byl natočen o několik let dříve. Ale studio Warner Bros. Ho zrušilo a nechalo se ho takzvaně v trezoru. Mohli si tím pádem odepsat zdaní celý snímek, nebo veškeré náklady. Nakonec však za rovných 50 milionů snímek odkoupila společnost Ketchup Entertainment a uvedla ho letos do kin. Jako kdysi ve Space Jamu, i tady nás čeká kombinace hraných postav v čele s Willem Fortem nebo Johnem Cenou a známých animáků. Kromě Kojota a ptáka uličníka to budou třeba i Bugs Bunny a ostatní. Zábava pro celou rodinu startuje v kinech rovněž tento týden. No a já se loučím, budu se na vás určitě těšit zase příště.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: pronájem zvedacích plošin, prokutili i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-Huisman.cz.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: Přesně po týdnu jsme zpět a hlásíme se z našeho útulného rebelského baru.
1: Doufáme, že kolem sebe máte pohodlí. Nás totiž opět čeká spolupráce a to bude platit i o následujících písních.
0: Už jsme tady měli jeden díl, ve kterém jsme se zaměřili na hudební spolupráce a právě dnes na něj navážeme.
1: Takže bez dalších zbytečných řečí tady máte Fantoma opery, kterého si střihla Florian Cen a holandský herec a operní pěvec Henk Poort.

0: dames en heren, Henk Poort.
1: I love you.
2: Hlavním tématem dnešního rebelského baru je spolupráce. A s tou následující se vrátíme do roku 1975, ale taky do roku 1986.
3: Všechno vysvětlíme. Aerosmith v roce 75 nahráli single Walk This Way, který jim výrazně pomohl k celosvětové popularitě.
2: A podobnou službu jim tenhle ten single prokázal ještě o 11 let později. Začátek 80. let kapela neprožívala zrovna v úspěšném období. Hudebně se nedařilo a členové se potýkali se závislostí na drogách a alkoholu.
3: Ale přišla celkem nečekaná možnost spolupráce s rapery Run DMC. No a ačkoliv tomu zpočátku nikdo nevěřil, ani producent Rick Rubin, z nové verze Walk This Way se stal obrovský hit.
2: No a my si dáme právě teď.

0: Téma spolupráce nám teď přinese jednu velice originální. Těžko říct, komu se tento nápad urodil v hlavě.
1: V roce 2017 se během udílení cen Grammy spojili Metallica a Lady Gaga. To, co znělo jako šílený nápad, se ale hodně dobře povedlo.
0: No, jedno velké ale bychom našli. Při ostrém koncertu přestal fungovat mikrofon Jamesa Hetfielda, takže byl nucen se trošičku více tulit k Lady Gaga.
1: Paradoxně to zkrátké show udělalo více, řekněme, takovou intimní záležitost. Ale jak kapela, tak zpěvačka si vzájemnou spolupráci pochvalovali.
0: No ale na otázku, jestli se v budoucnu dočkáme něčeho dalšího, odpověděl James Hetfield jednoduše: ne. Proč bychom vlastně měli?

0: Vítejte zpátky v našem rebelském baru. Dneska je na meníčku hlavní náplní spolupráce.
1: My se s následující muzikou zastavíme na české hudební scéně. Některým fanouškům se u slova spolupráce vybaví také Arakain a Lucie Bílá.
0: Aby taky ne, tohle přátelství mezi kapelou a zpěvačkou trvá už od roku 1984. Ne, že by spolupracovali po celou dobu, ale kdykoliv se tomu tak stalo, stálo to za to.
1: Přesně jako v roce 2012. Tehdy se mimo jiné objevili společně na festivalu Masters of Rock. A taková zimní královna v podání Jana Toužimského a Lucie Bílé patřila k vrcholům.

0: Pokračuje rebelský bar jak na rádiu Časrok, tak na obrazovkách televize Rebel. No a my se dnes zabýváme hudebními spoluprácemi.
1: Čekají nás ještě dvě a v obou případech na někoho budeme vzpomínat. Nejprve vzpomínka na Chestera Benningtona.
0: Ale Chester vlastně slyšet nebude. Na koncertu věnovaného jeho památce v roce 2017 vystoupil z Linkin Park Derek Whibley. No a o rok později vystoupili Sum 41 na festivalu v Readingu.
1: A připravili si pro své fanoušky jedno překvápko, když na pódium pozvali Mikea Shinodu. Společně s ním zahráli píseň Faint. Není se čemu divit, že si mnozí fanoušci přáli právě Derika jakožto nového zpěváka Linkin Park.
0: Všechno nakonec dopadlo jinak, to víme, ale tady si pustíme tehdejší výsledek.

0: Rebelský bar se pro tento týden pomalinku loučí. Je na čase uklízet, takže i tady nás s Tomášem čeká spolupráce.
1: Ano, jeden smeták, druhý lopatku. Ale my se nějak podělíme. Tak, jako se vlastně kdysi podělili Lemmy Kilmister a Ozzy Osbourne.
0: No a vlastně ještě můžeme přihodit třetího do party Zacha Wilda. Právě tyhle tři legendy společně napsali píseň Hellraiser.
1: Na své desky zařadili oba slavní zpěváci, ale živě ji spolu nezaspívali nikdy. Až v roce 2021 k tomu došlo, alespoň v animované podobě.
0: U příležitosti 30 let alba No More Tears vyšel nový klip, kde se objeví Ozzy, Lemmy a společně nakopou šmejdu z vesmíru.
1: My si to na závěr pustíme, vám děkujeme, pro dnešek to balíme a budeme se těšit zase příští týden.
0: Mějte se, bando, čau. Jsem říkal dvakrát.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrock.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
8: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj všem, zdravím každého, který ad jedna naladil rádio Čas rok a ad dvě zapnul telku a kouká na Rebela. Na rádiu v 7 večera na Rebelovi o hodinu později s obrazem startuje další díl Metalmánie. Pomalinku ukrajujeme další várku dílu dneska s kapelou Sacred Reich. Nemám je až tak naposlouchány kompletně, ale přiznám se, že mě ohromila jejich veleslavná deska. Myslím, co se týká diskografie The American Way. Tak proč nedat téhleté muziky více, když je to pro mě třeba hodně dobře poslouchatelná muzika. Začali jsme v podstatě čerstvějším materiálem, protože album, o kterém jsem mluvil, to je metalová historie. Rok 2019 a album Awakening. Titulní song nám dnešní díl otevřel. Tak pojďme pokračovat.

Metalmania se nám rozjela naplno, vyladíte vlny Rádia Čas Rock, nebo ještě jste nacvakali Rebela na televizi. To je druhá možnost. Secret Reich jsou partou, která se od 80. vyskytuje na hudební scéně. Když kouknete na informace na internetu, tak jich tam samozřejmě najdete míň než třeba u jejich častých souputníků Testament, ale jsou tam. Oficiální diskografie existuje dodnes, i když půjdeme do historie. První album spatřilo světlo světa v roce 1987 a to poslední, tak to je rok letošní, což je celkem dlouho. Samozřejmě, pánové si mezi tím dali pauzu, byl ohlášen oficiální konec kapely, ale jak se říká, pódium chyběl. Taky druhý kousek, který před chvilkou dozněl, byl z alba Awakening, skladba Salvation. Teď pojďme na další muziku.

Sledujete Metalmány, dneska Secret Reich. Taky třetí skladbu jsme si dali z alba z roku 2019. Důvod je jasný, současná doba digitálu umožnila vyrobit klipy třeba i pro Rebela v té odpovídající kvalitě. Deska Awakening vyšla 23 let po předchůdci. Pánové měli totiž dlouhou hibernaci a Reunion, tak ten proběhl v roce 2006. Co se týká diskografie, zbožňuju desku do American Way. Taky přiznám, že tenhle kousek nebo tuhle desku jsem dlouho záněl na vinilu, než se mi to opravdu povedlo. Secret Reich mají ovšem svůj rukopis jasně čitelný i v dalších letech. Dostalo se mi taky možnost je vidět naživo a byl to pro mě opravdu skvělý zážitek. Tak přátelé, před námi je teď další muzika v podání téhle kapely.

Tak Bando, vy sledujete Metalmanii. Samozřejmě, jednak na televizi Rebel, a to s obrázkem, a pokud máte zapnuto rádio, věřte, že máte vlny Rádia Čas Rock. Já jsem David Zbavitel, no a jakož to váš průvodce, nejenom tímhle s tím dílem, vám samozřejmě musím nabídnout i ještě jednu skladbu formace Sigrid Reich, tedy ústředního tématu tohodle dílu. Mimo jiné, taky samozřejmě ne, že požádám, ale samozřejmě přivítám vaše tipy, co by mělo zaznít v těch dílech dalších. Využijte ideálně k tomu sociální sítě, tady je muzika a já se za týden na vás opět budu těšit. Na viděnou i naslyšenou. Zbavoš! No truth, no justice, the American way!

0: Potrebujete odstraniť dres nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Potrebujete odstraniť dres nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Ahoj, tady Kusovka a já vás vítám u dalšího pokračování pořadu Rockmusic.cz. Dnes tu se mnou budou kabátníci Pepa Vojtek a Ota Váňa a nový pecky vám tu představíme s brněnskýma Ten Styx a olomouckýma Dobrman. Mým prvním dnešním milým hostem je Ota Váňa, kytarista a skladatel převážný většiny písní naší nejpopulárnější kapely, kterou je bezesporu Kabát. Oto, ahoj.
1: Ahoj Petře, ahoj všem posluchačům.
0: No a než si tu řekneme, co a jak se bude dít teď na podzim okolo Kabátu, tak si zahrajeme pecku s názvem Rumcajs miloval Manku, která je uvedena na posledním řadovém albu El Presidente a která se proměnila i v zatím nejnovější videoklip. Tak tady jsou Kabát.

0: O to vás čekají zanedlouho další koncertní radovánky. Tak od kdy se můžeme těšit na vaše letošní podzimní tour a kolik přináší celkem koncertů?
1: Začínáme 22. září, 22.9. pro Slováky.
0: Ano.
1: Vlastně v Chomutově jedeme celý Československo, taky dvě dvojky, 22 zimních stadionů. Vracíme se ke konceptu, že jsme jenom my a lidi, žádný 360 stupňů pódium, takže za náma je normálně backstage. Je to klasicky postavený pódium. Lidi to uvidějí, protože hned na prvním koncertě jim to samozřejmě nafotíme a ukážeme, jak to vypadá, aby věděli, na co jdou. No, moc se na to těšíme, je to vlastně trošku v dnešní době odvaha. Je z 22 zimních stadionů, protože jsou to jakoby velký zimáky, že jo, víme, že je spousta krásných nových zimních stadionů už v celém Československu bývalým, takže se na to moc těšíme.
0: Mým dalším dnešním milým hostem je frontman skupiny Kabát, kterým je už bezmála 38 let, vám všem dobře známej, Pepa Vojtek. Pepo, i ty vítej v rockmusic.cz.
2: Děvuch, ahoj, ahoj, zdravím všechny. Ahoj.
0: Jak je to vlastně, Pepo, se zkouškama Kabátu? Zkoušíte průběžně třeba jedenkrát za 14 dní a potom jdete na pivko někam si sednout do oblíbeného spůdky? Nebo pouze a jenom před turné? A v jaký kadenci? Je to třeba ta-ta-ta-ta-ta?
2: No, ty jsi sám odpověděl už. Hele, s Kabátama, zkouškama, Kabátima, zkouškama to není úplně nějak žhavý. Jako relativně celý rok je klid, dokud se neschyluje k něčemu důležitýmu, což je třeba teď to turné, že? Tak to jsme zkoušeli. Zkouší se dvoufázově. Zkouší se nejdřív kapela, sama beze mě, v Teplicích, protože kusí to tam mají blíž než já. Mm-hmm. Takže oni si to oživějí, všechny ty písničky, já dostanu playlist nějaký, samozřejmě ten se ještě tak 20krát změní do turné, ale jako ten prvotní playlist, tak já si to vždycky stáhnu do nějakých iTunes a pak si to pouštím v autě, takže já si ty písničky oživuju takhle jako samostatně. No a potom, když už jde do tujího, když už jako není úniku, tak se scházíme v Brandeise, kde jsou velký sklady Pink Panther a tam máme normálně postavený pódium, iníry a normálně jdeme tak, jako kdyby se jel koncert. Máme to tam všechno připravené tak, aby jsme viděli i přibližně velikost pódia a tam už to vlastně dostává takovou tu finální verzi, samozřejmě to zkoušení. No, ale to už je takový to natvrdo, to zkoušení, že už přesto nejde vlak a už se musíme slést i všichni.
0: Jako na ostro, jasně, rozumím.
2: No, jasně.
0: Protože na vašem podzimním turné uslyšíme taky spoustu hitů, ale mimo jiných i Houby magický, tak si je teďko pustíme. Hele, Pepo, už jsi někdy ochutnal Houby magický?
2: Tak jako nevím, jestli byli magický, ale byli zajímavý. V 90kách bylo možný všechno, takže jsme tak trošku na tom jako si to vyzkoušeli všichni, ale zase na druhou stranu říkám, co si člověk zkusí, tak aspoň ví, že to je třeba špatný, takže od toho pak může, když má silnou vůli, upustit, což jsme teda dokázali všichni a přežili jsme ty 90ky, takže to budíš ku slávě Kabátu.
0: Tak hele, já bych jenom dodal, ať žije jí hlava a její polesí. Tak jdeme na to, Houby no, magický. Kabát.
3: Už budem spolu navždycky.

0: o to, jak dlouhý budou koncerty a jaký bude playlist. Můžeme se těšit na jakýsi Best of Kabát Tutti Grande Show?
1: No, na playlistu, to je dobrá otázka od sebe, pracujeme už zhruba asi půl roku, to je opravdu, jakoby udělat dramaturgii toho koncertu, to je docela možniček, protože písniček je tolik, že vybrat jich, já nevím, 27, teďko jich máme naposled 27, takže koncert, jedeme bez předkapely, koncert bude, dejme tomu, hodinu 45 třeba, podle toho, jak dlouho třeba Pepa mluví mezi písničkama a tak dále. Ale začínáme, to můžu už prozradit, začínáme Rumsizem, který si před chvilkou pouštěl. Mm-hmm. A udělali jsme zase takový mix, protože podtext toho turné je 20 let od vydání desky Korida, je to jedna z našich nejúspěšnějších desek a myslím si, že stojí za to jí připomenout. Dokonce Warner vydává, naše vydavatelství k tomu vydávají reedici troj vinyl a troj CDčko. Vlastně je tam zremastrovaná celá Korida z roku 2006 a k tomu jsou dva vinily, u toho budou ten koncert z následního turné 2007, což je dodnes naše nejnavštěvovanější turné v historii kapely, takže si to připomeneme. Z té Koridy hrajeme hodně písniček, protože ta deska byla skutečně oblíbená, nebo je. No a do toho jsme přimíchali jako vždycky něco, co jsme dlouho nehráli a baví to kapelu, to je vždycky ten souboj. My jim říkáme notorický hit, jo, těch notorických hitů, ty je musíš zahrát, jo, to jsou ty písničky, které musíš zahrát. A mezi to prostě se vždycky snažíme dát něco, co lidi dlouho neslyšeli a zároveň to tu kapelu jakoby baví, že jí to jakoby, jo, nakopne a těšíme se na to. Takže z těchhle tam zazní třeba písnička, kterou jsme skoro nikdy nehráli, je to Bang, písnička, kterou máme rádi celá kapela s vynikajícím Milanovo textem. Tak uvidíme, jak na to třeba budou lidi reagovat. A těchto písniček je tam teda letos víc, že možná budou lidi překvapení, že jsme oprášili fakt věci, které jsme minulý turné nehráli.
0: Pepo, někde jsem zaregistroval zprávu, že už nechceš dělat nic jiného, než koncertovat s Kabátem. Tak rodina nade vše, viď?
1: Jako myslíš Kabátí rodina?
0: No, jako ta, roková rodina.
1: No samozřejmě, ono to tak není úplně pravda. Je to tak, že já jsem skončil před lednem 2025, jsem skončil s muzikálama jako takovýma v divadle, jako hraní v divadle. Protože jsem řekl, že už jsem na to starý, už mě to nebaví a že už bych si chtěl taky toho života trošku užívat jinak, než jenom prosedět celý víkend v divadle v šatně a čekat, až na mě přijde řada nějakým výstupem. Mm-hmm. Takže to je taková prvotní věc. Já jsem to zrušil, komplet jsem vypověděl všechny divadla, kde jsem hrál, všechny muzikály, ale udělal jsem to, že vlastně teď jezdím s kapelou Charlie Band, jsme udělali takový repertoár všech těch mých takových nejoblíbenějších muzikálů, ve kterých jsem hrál a vlastně jezdíme po vlastech Česko, Moravsko, i na Slovensku jsme s tím byli a já vlastně mám takový hodinu 45 trvající program, kde vlastně s lidem zpívám písničky a vyprávím k tomu různý ty příběhy, co se za těch 30 let z toho muzikálu stalo, kdy jsem vystupoval. Prostě takže to je takový můj soukromý pořád prostě muzikál muzikálových melodií, tak trošku rockově jsme to nazvali, protože to opravdu hrajeme trošku jinak, než to zaznělo v těch muzikálech, že některé písničky byly opravdu takový nepoužitelný, jakoby vytržený z toho kontextu.
0: Rozumím.
1: Ale jako má to docela veliký ohlas, protože v roce 2025 jsem měl 53 koncertů s tímhle.
0: Takže s Kabátem plný haly a sám solo se svým programem plný kulturáky. Takže pořád jedeš naplno, no to je krásný.
1: No jasně.
0: Takže přeju narvaný haly a hlavně, ať drží tvoje hlasivky. To je pro tebe to nejdůležitější.
1: Ano, a taky ještě taky můžou držet i ostatní věci, taky některý.
0: Jo, místo. Taky můžou.
1: No, já se říkám, když udržím myšlenku a moč.
0: Jo.
1: Tak ať to drží. Ano, všechno, tam, kde má.
0: A co nejdýl, veď, jo, veď.
1: No, někdy jo.
0: No. Měj se co nejlépe a uvidíme se na některém z koncertů podzimního turné.
1: No určitě, čau. Těším se, já se těším moc. Díky, čau, měj se, ahoj, mějte se.
0: O to moc krát dík za pokec i Pepovi a ať se tour 2026 povede jako bík. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuju, všechny zdraví, měj se krásně, Petře, ahoj.
0: Kabát a všechno okolo Podzim Tour najdete na kabat.cz a lístky na nějaký z koncertů budete moci vyhrávat na Facebook adrese Fine Rock. A než tu přivítám pány Tomáše a Honzu ze skupiny Ten Styx, tak si zahrajeme od Kabátu pecku s názvem Oni. Ta se taky až tak moc nehraje, tak jdeme poslouchat Kabát. Jo, a abych nezapomněl, ještě bych rád poděkoval rodinnému pivovaru Sviany za pomoc na točení rozhovoru se skupinou Kabát. Petře, Michale a Romane, moc krát dík. pivovarsviany.cz, skvělý, nepasterizovaný pivko. A teď už slíbení Oni od skupiny Kabát.

0: Se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mými dalšími dnešními milými hosty jsou zpěvák Tomáš Hřebíček a kytarista a zakladatel parádní alternativ metalové skupiny Ten Styx Honza Putna. Pánové, vítejte v pořadu rockmusic.cz.
2: Ahoj. Čau.
1: Máte natočen nový EPčko, tak jak se jmenuje, kolik přináší nových vašich parádních a bombových pecek?
2: EPčko se jmenuje Ve tmě, podle titulní písně, na kterou je videoklip, a obsahuje 5 písní, z toho jedna je cover.
1: Tak si ho pojďme poslechnout, tady ten singlík, který se podařil. Jmenuje se Ve tmě, to už jsme to řekli, a je od skupiny Ten Styx, tak poslouchejte.

0: Jak byl náročný proces natáčení od prvních not až po finál master? To by mě jako zajímalo.
1: Ten proces byl celkem náročný, obzvlášť protože Zdeněk Ondrášek je hodně, byl nás hodně přísnej.
0: Jako zvukař.
1: Jako zvukař. Takže jsme 3 dny intenzivně nahrávali u jeho studiu a myslím, že nám to dalo dost zabrat.
0: Za 3 dny jste natočili všechny noty, které byly k míchačce na nový EPčko. To jste nějak jako hodně dobrý, ne? Nebo co?
2: Je to tak, ale tak my jsme to dost nadřeli, víš?
0: Jako ve zkušebně?
2: Ve zkušebně, jasně.
1: Tam dřem jak psi.
0: Hele, za 3 dny, jasně, tak to byl fofr. Stává se někdy, když jste takhle ve studiu, i když máte připraven ty aranže, že se něco nepovede, něco se sekne, nebo že se rafnete dokonce?
2: Bývá ve studiu občas dusno, samozřejmě, protože ten čas tady tam člověk tráví.
0: Jako nevyvětráno, myslíš, jako jo, v létě. Jako...
2: Někdy mezi námi bývá dusno, i když my si to snažíme udělat si to hezky, víš. My si tam nachystáme klobásky, víš, a pitíčko, nějaký kořálky, pivo a tak. My si to uděláme jako hezky, víš. Ale občas tam samozřejmě vzniknou nějaké třecí situace. Občas přijdeme dokonce i na to, co nám tam třeba nesedí, neladí.
0: Takže produkci jako takovou jste si dělali komplet sami jako kapela? Nebo jste si nechali třeba i radit od zvukaře, jako který byl schopný vám říct, hele kluci, tady bych to slyšel jinak, protože tady ty kytary k té base by mohly být líp nahraný.
1: Produkce byla prostě na nás a Zdeněk nám tomu hodně pomohl, jo.
2: Měl roli mentora, no, takového. No,
0: měli jste ve studiu nějaký hosty na natáčení, nebo jste to dali celý jenom jako kapela Ten Styx?
2: My tam máme jeden cover, to je Statistika, což je prostě pohádková písnička. Mm-hmm. A na ten jsme si pozvali Honzu Jurku z kapely Pca. Vlastně zpívá nám tam část písně.
0: To je to královské reggae. Ne, to není to.
2: Není to tato písnička, ale
0: je to z té pohádky.
2: Je to, ne, to je ani Statistika, ne, Princové jsou na draka.
0: Jo, Princové jsou na draka, tak to jsem to teda zvojitil, no, nevadí. Kdo je teď aktuálně Ten Styx a jaký máte nástrojový obsazení na koncertech?
2: Nástrojové obsazení jsou 2 kytary, basa, bicí, zpěv. S tím, že zpěv já, Tomáš Hřebíček, kytarista, jeden kytarista Jan Eputná, druhý kytarista Lukáš Pršek, bas kytara Tomáš Hrbáček a na bicí hraje Vlastia Sakánek.
0: Používáte živě i nějaký samply, nebo se snažíte hrát bez nich, aby to bylo hodně autentický, hodně nejblíž k studiovým nahrávkám?
1: My jsme těm samplům hodně přiklonění, protože nám to tak vyplňuje tu naši muziku. Je to vlastně typický pro naši muziku, jo. Dělám to většinou já, vždycky to nachystám a Vlastík mě vždycky peskuje za to, že musí hrát do kliku, takže je to vždycky výborný.
0: Jo. Ztrácím se s tebou. To je další věc, kterou jste natočili na vaše nejnovější EPčko, který se jmenuje Ve tmě. Je to parádně naspívaná rockmetalová balada. Tome, když se daří, viď, tak se daří. Co? Viď?
2: Se podařilo hodně, no. Ale tam jsem s tím teda velký trochu bojoval, musím říct.

0: Co myslíte, že se vám zatím za těch 30 let, co jste součástí české rockové scény, tak co se vám nejvíc povedlo?
1: Tak hráli jsme na spoustu krásných festivalů za tu dobu. Já chci jenom říct, že pro nás ta muzika je jakoby koníčkem, jo? Čili jakoby jsme rádi za každý koncert, v podstatě, ještě to řeknu. Byli jsme v různých soutěžích, jsme se umístili celkem. Takže no, to není moc, ale není to i málo.
0: Ale stačí, hlavně, že vás to baví, ale proto jsme tady, taky, aby si vás lidi poslechli a řekli si, kurňa, ten Styx za to stojí, ta kapela je fakt dobrá. Z mýho pohledu určitě, tak jdeme na koncert. To je to důležitý, co bych si přál, aby se stalo. Kdybyste si mohli vybrat, s kým si zahrát ze světový rokový první ligy, kdo by to byl a proč? Chacha, otázka na tělo, že?
2: To bude pro každý vlastně něco jiného.
0: No,
2: pro mě je teďka momentálně modla úplně Audioslave. Chris Cornell, to je pro mě úplně strop, ale to už je nedostižné.
0: A tady ty kapely, že jako ctíš, co?
2: Moc.
0: Jo. A u tebe je to jak, prosím tě?
1: Já bych zůstal v Česku, jako já zase úplně ty zahraniční moc neposlouchám, ani bych nevěděl, co, jako, ale už jsme hráli s Kurtizánama, už jsme hráli s Gájou Messájou, přemýšlím ještě, co do
0: toho dám. To se k sobě hodí, ano. A ty nemáš žádnou zahraniční modlu, kterou by si z postele nevykopal?
1: Já spíš fakt řeším český kapely, jo, jakoby jo.
0: Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert. Já osobně bych se na to přišel podívat, na tu palbu.
2: Letošek už neřešíme, řešíme už teďka příští rok, a takže by teďka přišla nějaká nabídka, které by se nedalo odolat. Ale příští rok začínáme v lednu a začínáme 29. ledna. Bude to v Audit Café v Brně a bude to s kapelou Ipca, plus ještě nějaký hosti budou.
0: Už jsme si tu řekli, že k singlu Ve tmě máte natočený i videoklip, tak kde se na něj můžeme podívat a jak jste si užili jeho samotný natáčení? To by nás taky teda, chlapi, zajímalo.
1: Režie tohoto klipu se ujal sám Vlastík Sakánek, který všechno vymyslel, všechno natočil, a musím smeknout klobouk před ním, protože se to velmi povedlo a my jsme si to velmi, velmi užili. Protože i proto, že vlastně opravdu, jako když se toho rozhodne, jo, tak jde.
0: Tak do toho jde jako
1: hlava ne hlava.
2: A uvidíte samozřejmě na YouTube.
0: Jo, takže na YouTube zadáme ten Styx.
2: Ve tmě
0: a je to tam.
2: Je to tam.
0: Co bychom měli ještě o skupině ten Styx vědět v rámci současného bytí a žití?
2: To je zajímavá otázka, člověče, co nevím, co mám tady.
0: Jestli tam jsou třeba nějaký střety se zákonem a tak, by mě zajímalo. Můžeme trošku do bulvíku, veď?
2: Samozřejmě, my jsme taky jako byli trošku mladší a trošku divočejší, ale tyhle naše výstřelky, obzvláště ty moje teda, které mě kapela tolerovala poměrně dlouhou dobu, už jsou naštěstí za námi, takže dal bych to asi úplně nechtěl rozebírat, ale chlapci si se mnou dost užili.
0: Nechceš aspoň naťuknout malinko nějaký exces?
2: No, ani ne, hele.
0: Ani ne.
2: No, byly prostě situace, kdy mě museli dávat dohromady, abych byl schopný vůbec zpívat koncert, takže.
0: Vůbec? Vylez na pódium.
2: No, jasně, jo. No.
0: Takže alkáč tam probíhal.
2: To
0: hele, tohleto jsem si zažil jednou jedinkrát v životě, jo. Padla před koncertem lahev jedný skvělý kořálky a měl jsem s tím velký problém, protože ten koncert byl nekonečný v té chvíli.
1: Já si myslím, že už jsme dneska ve věku, kdy opravdu ani, já to mluvím za sebe, jo.
0: Ano.
1: Kdy ani skoro nepiju, takže před koncertem, jo.
0: Kdy vás najdeme na netu, ještě důležitá poslední otázka, aby jsme se mohli podívat, kdy, kde a co okolo vás bude novýho.
2: Najdete nás samozřejmě na Facebooku, takže Facebook Ten Styx, potom samozřejmě Instagram Ten Styx, máme i webové stránky www.tenstyx.cz.
0: Ano.
2: A samozřejmě hodně Spotify, kam to směřujete všichni samozřejmě, ať máme poslechy.
0: Jasně. Moc krát vám děkuju za vaši návštěvu, za super muziku, kterou jste mi sem přivezli, prostřednictvím vašeho nového alba, který se jmenuje Ve tmě. A držím palce, ať se vám daří hlavně podle vašich představ, což je pro vás to nejdůležitější. Mějte se moc hezky a zas někdy někde ahoj.
2: Díky moc, mějte se, čau.
1: Čau, čau.
0: Headshot. Tak Tak se jmenuje poslední třetí věc, kterou vám tu dneska zahraju od skupiny Ten Sticks. Tak jdeme poslouchat další palbu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. To byly Ten Styx a mými posledními dnešními milými hosty jsou multiinstrumentalista Petr Isakidis a bubeník Jiří Monsty Novák, oba ze skupiny Dobrman. Pánové, vítejte v pořadu rockmusic.cz.
1: Ahoj, ahoj, ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Co je novýho u Dobrmanů za ten rok a půl, co jste tu za mnou byli naposledy?
1: Opět jsme obměnili trošku sestavu, ale já doufám pevně, že tentokrát už to bude opravdu na beton. Novým multiinstrumentálním členem kapely, který umí bezvadně nejenom bubnovat, ale i zpívat, je Jirka Monsty Novák.
0: Ano.
2: Zdravím všechny.
1: A teďka v podstatě jsme se pustili do nových věcí a vyšel klip, takže spousta nových věcí, protože je potřeba mít tu aktivitu i od těch ostatních jednoho člena.
0: My si teď, jak jsi tady řekl, že jsou natočeny nový pecky, tak si teď jednu z nich pustíme. Jmenuje se Moře. Tady ten nový singl předznamenává třeba i celý ucelen nový album?
1: Nedokážu to říct, protože ty songy jsou jednotlivý příběhy a myšlenky, ale dokážu říct a jsem si jistý, že to bude určitě titulní jako skladba té nové LP desky.
0: Dobře, jdeme poslouchat Moře a Dobrman.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Rocková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Ale chlapi, jak se dařilo koncertně přes letošní léto?
3: My máme trošku více aktivit, takže to trošku jako střídáme, ale na začátku léta se vlastně točil nový klip k songu Stopa a bohužel to vyšlo až teďka nedávno, asi před týdnem, takže to nám dalo taky hodně práce a ve zkušebně trávíme taky hodně času, abychom zaranžovali nové věci. Takže koncerty taky byly, hráli jsme i vevnitř, i venku, ale na podzim pokračujeme samozřejmě.
2: Na živý koncerty si tedy teď najímáte kytaristu, protože vy dva tvoříte u Dobrmana rytmickou sekci.
3: Najímáme si automatického kytaristu, kde v podstatě u starších nahrávek používáme kytary, kterými nahrál Matěj, ale u nových nahrávek po veškerých peripetích a pohovorech a konkurzech na kytaristy jsem si začal dělat kytaru sám a v podstatě ten 2,5 člen, ten půltej člen je sample.
2: Další nový single, který si tu od vás pustíme, tak ten se jmenuje Konečná stanice. Máte k němu nějaký parádní, ale za to skvělej příběh?
3: Příběh je takovej, je na to natočený samozřejmě klip.
2: Ano.
3: Je to takzvané lyric video a příběh vojáka, který vlastně touží po svobodě, je zajatý nějakým nepřítelem, nebudu se zmiňovat jako kterým, ale je to podle, námět byl podle knihy, kterou jsem přečetl a je to v podstatě o touze po svobodě a bohužel v tom příběhu, který jsem já napsal, voják zemře, ale v té knize přežije.
2: Tak jo, tak jdeme poslouchat Konečnou stanici od Dobrmana.

0: Petře, muzika a texty, to jde u Dobrmana všechno za tebou?
1: Všechno moje.
0: Jo.
1: První čtyři skladby, které jsou na té původní staré desce, mi čtyři texty natočil nebo složil syn a potom už přestal mít čas a náladu a chuť a musel jsem se toho chopit já, protože to muselo nějakým způsobem pokračovat dál. To znamená, stín třeba konkrétně je jeho tvorba.
0: Jo. Jak jste se vlastně potkali tady s Jirkou, s novým bubeníkem a druhým multiinstrumentalistou momentálně ve skupině Dobrman?
1: Tak já bych nechal ten příběh říct Jirku.
0: Tak Jirko, pojď nám říct, jak jsi se potkal tady s Petrem. To jsi jel do Řecka na dovolenou, viď? Tam jsi zašel do nejbližší hospůdky a tam seděl tady Petr a brnkal tam na kytaru. To je asi nesmysl, viď? Co?
2: Bylo to nějak tak podobně, akorát, že jsme se setkali v Brně na první zkoušce vlastně tady, co máme ještě spolu, teda Levi vlastně Motorhead.
0: Aha.
2: A tam vlastně to bylo naše první setkání. A
0: dalo tak, slovo, viď?
2: Nějak tak, no. A po nějaké té době vlastně tak Petr mě oslovil, že teda nemá vlastně teďka žádný tý muzikanty. Hmm. Tak, že
0: no,
2: by...
0: bavili jsme se tady o tom, škoda, že tam ta kytara není na to do naživo k bicím a k base, no. Hmm. No, tak... no nic, tak pokračuj, dobrý.
2: Takže takhle jsme se vlastně potkali a oslovil mě teda, že jestli bych mu mohl pomoct s tou tvorbou, jakože dál pokračovat. A tak přemýšlel jsem nad tím nějakých 14 dní, dá se říct tak nějak, a pak jsem se mu ozval, že teda do toho projektu jdu.
0: Jasně. Jak to vypadá s vašima videoklipama, myslím jako to kompletně, protože ty si, Petře, stihnul s Dobrmanem natočit už nějaký kousky, tak kde se na ně můžeme podívat? Jsou někde ucelen na jedné stránce třeba vašeho internetového profilu nebo jenom na YouTube?
1: Na facebookových stránkách našich kapelních jsou veškeré odkazy, včetně odkazu na YouTube kanál, na kterým najdete konkrétně dneska aktuálně 6 oficiálních videoklipů. A snažíme se to neustále doplňovat, protože obraz jako k hudbě nejvíce připoutá.
0: Nedílnou součástí, no, jasně. A teď, pojď našim posluchačům, jestli to vůbec jako daj, jo, pojď jim říct, na jaký adrese najdeme kapelu Dobrman. Tam je to docela jako zajímavý. Tak, jak se to píše, hele?
1: www stránky, nebo web, tak se to správně říká, je oficiální název toho webu, je Dobrman Band.

0: A jsi výjimečný tady v tom.
1: Já vysvětlím, proč to tak je. Když dáš do vyhledávače Doberman takhle normálně, tak ti to vždycky vyjede jenom sami psi. Ale když jsme tam dali tady to rozlíšení, tak teďka už jsme
0: tak je to tam originál. Kapele. No, přesně. A ono asi stačilo napsat kapela Doberman, nebo rok Doberman, a ono by se to taky, myslím, našlo jako v tom světě. Pozvete nás na váš nejbližší koncert?
1: Nejbližší koncert Dobermanu bude v rock klubu Celnice Hulín. Mm. My máme spřátelenou kapelu Different, oni budou určitě rádi, že je tady taky jako vyslovíme. A bude to 17.10.2026, začátek 19.00. Další koncert je Shoty Rock Club Litovel 21.11.2026. Začátek 20.00 a opět plus kapela Different.
0: Jasně, aktuálně to najdeme na těch stránkách, o kterých jsme se bavili. Dáme si teďko od vás takový jako vzpomínkový single, který se jmenuje Stín, a ten je uvedený na debutovém albu vašem. Tak jdeme dneska Doberman po třetí.

0: Pánové, já vám moc krát děkuji za návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz. Držím palce, ať se vám daří, ať chodí lidi na vašem rock, metal, rockovou fúzi, muziku a zas někdy někde ahoj.
1: Ahoj všem.
2: Děkujeme. Ahoj a děkujeme moc krát.
0: Není zač. To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu

0: Se mnou bude Tania, skupina Nandej, což je parádní nářez, a Bratrstvo Luny. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin ahoň, a nebo taky bye bye a píčaj.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje